0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: Byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude u toho.
3: Bude
1: nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
0: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: 107 FM.
1: Let's go up front. We're off the scale. Yeah.

pracovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radio.
1: Těšíme se na tebe.

0: Byl Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utržet.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Doktore, doktore, pojďte sem. Co se děje? Já necítím svoje nohy. A to je normální. Napřímu vás vždycky opláchnou.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
6: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Čo tu Barko? Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

tohle byl Eben. Dobré ráno. 7 hodin a 2 minutky k tomu. Přátelé, startujeme tenhle ten okamžik. Připravená žhavá novinka.

0: ta skladba Zhlédnutí na YouTube. Tam je to víc jak 150 milionů. Lisa Savadika. A my si ji zahrajeme jako novinku na Free Radio za chviličku. Pojďme dál. Scooter Harris, bude tu Gimme the Doys. A zahraje taky Molly La Whistle Party. No a za chvilku budeme gratulovat a mrkneme taky na kalendárko, tak si to užijte. Mějte krásné úterý s Free Radiem.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

Lejsa Savadika. Jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svátek, mu popřejeme Hanušům všechno nejlepší. Pokud nějakého Hanuše znáte, 377 jich má být v republice, v Brně 18, tak všechno nejlepší. Hanuš slaví, Jennifer Lopez bude hrát s taky Feder Offenbach za chvilku, slibovaný Scooter, Harris of Ort, no a bude tu i Molela těsně před půl, kdy nám Katka o půl prozradí, co je nového, budou tu čerstvé zprávy.

0: Crystal Party, tohle je Molela na Free Radio, 7 hodin 29 minut, zprávy Katka připravuje za chvilku. Omrkneme, jak to vypadá v Brně s dopravou, koukneme taky na počasí, tohle je před námi, tak užívejte krásné úterý. S vámi Roman až do pravého poledne, teď bleskovky.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou tu zprávy, vítejte. Řidiči by měli být nově mimořádně opatrní při průjezdu nejfrekventovanější křižovatkou v Česku, kterou je křížení dálnic D1 a D2. Tento dopravní uzel se už roky modernizuje. Situace je složitá. V sobotu tam silničáři nově uzavřeli nájezd dálnice D2 od Bratislavy na D1 směrem na Ostravu. Omezení potrvá do 28. listopadu. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky, na nichž budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetí území státu, kde se letos rozhodne o budoucím složení horní parlamentní komory parlamentu. Navíc mají mít také lístky z kandidáty na senátory. Ománský pilot Hamam Hamami, který je obviněný z pokusu o únos a havárii letadla, chtěl narazit do mezinárodního letiště v Tel Avivu. Už dříve si našel společnosti, které létají do izraelské metropole. Na základě toho si vybral emirátský Fly Dubai. Sdělil to policii během výslechu. Vyšetřování nadále pokračuje a přesné motivy stále nejsou objasněny. Čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit. A po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20 hodin 45 minut našeho času. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí dnes skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. V Portugalsku nastoupí od 18.30 našeho času proti domácímu týmu.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: No, jak to vypadá s dopravou? Jdem omrknout na trase, kdo jede z Pohořelic na Brno. Je to na sjezdu na Modřice, tady se srazily dvě osobní auta, počítejte se zdržením, koukneme, jak to tam vypadá aktuálně. Vidím, že před Rajhradem kolona, dávejte na to pozor, někde na úrovni Syrovic vás to zastaví, ale tady to bývá celku pravidelně. A krom toho, teď je tam ještě ta bouračka, tak to k plynulosti moc nepřidá, přece jenom asi očekávejte ještě narůstající kolonu. Koukneme se na dálnici D2, tady máme taky nahlášenou kolonu a samozřejmě zdržení, očekávejte, kdo jede od Vyškova na Brno, tak vidím někde na úrovni Tučap, od Tučap směrem až k Holubicím, tady je taky kolona nahlášená. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
6: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stapa.cz. Beton ještě dnes.
4: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teplota v centru aktuálně ukazuje 9 stupňů, odpoledne 23 až 25 a k tomu slunečno.
7: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.

0: je Sophie and Giant, Shut Up and Dance, 7 hodin 39 minut. Free Radio, co nového v Brně? Přátelé, vypadá to, že nás čeká nový radar. Ano, tentokrát na dálnici po smrtelných nehodách začnou měřit na D2 rychlost. Je to tak, několik smrtelných nehod se stalo v posledním období na dálnici D2 u Brna. Silničáři na situaci reagují instalací radaru, který má řidiče donutit sundat nohu z plynu. Podle dopravního experta radar bývá mnohdy jedinou možností, jak dosáhnout fungujícího výsledku. No, tak uvidíme. Je pravda, že tento rok se na dálnici D2 kolem Brna toho stalo opravdu veliká spoustu řidičů na místě zemřelo a tak dále. Chtělo by to tam něco s tím úsekem udělat. Uvidíme, jestli radar pomůže. Snad ano. Parostelar. Za chvilku Pitbull a dáme taky zpátečku. Bude tu PH Electro.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio.
2: Free Radio

0: domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: šíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
1: Je čas
3: optimální. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: Free Radio 107,9.

0: Dále. Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
0: Miluješ naše hity?

0: dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

0: Pinič Electrop, Englishman in New York, tady u nás na Free Radio 107 FM. Přátelé, já věřím tomu, že jste včera poslouchali, kdo náhodou ne, tak včera jsme našli majitele ztracené bankovky. Na to se podíváme ještě v této hodince, respektive no, v té další, protože za 5 minutek je tu 8. A to je přesný čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: No a co nás dneska čeká, co si můžete odnést, tak rozhodně budeme nadělovat lupeny na kometu. Ano, kometa opět 11. přivítá na svém ledě v 17 hodin hráče z Plzně a my máme pro vás lupeny gratis. Tak se je nenechte ujít a dobře poslouchejte naše vysílání. Stačí jenom vychytat signál, na signál se dovoláte, ukážete nám, jak budete kometě fandit a lupeňáče jsou vaše. Pojďme se mrknout na muziku, co nás čeká. Kacaj! Animal hrát bude BB Rexa a David Guetta. A taky Preciosa s Marvinem. Muzika ready a taky vychytávejte double. Někde se objeví pro vás připravená výhra v podobě zážitku 2 hodiny kulečníku gratis a pizza k tomu zadarmiko.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Ego, Robert Burian, Žijeme len raz. A pojďme na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Komplikace, očekávejte v Brně. Štefánekova ulice, křižovatka s Kabátníkovou. Tady je odstavený osobák, dávejte pozor. No a ještě na trase, kdo jede z Pohořelic na Brno, tak je to... Na sjezdu na Modřice, tady se srazily dvě osobní auta a díky tomu máme nahlášenou kolonu, dávejte na to pozor, na 52. Aktuálně ta kolona je někde u Syrovic, takže pozor, kdo přijíždí do Brna po D52, tak očekávejte problémy. Podobně to vypadá taky na D2, kdo jede aktuálně od Bratislavy na Brno, tak pozor, před Blučinou, ještě před Blučinou kolona v pravém pruhu, velká kolona, je to minimálně na 20 minutek. Podobně to vypadá i na D1, kdo jede od na Brno, tak na úrovni Rousínova už vás zastaví taky kolona a koukneme se ještě, jak vypadá hlavní tah, kdo jede od Svitav, tak mezi Milonicemi, Lažany a Lipůvkou máme nahlášenou taky kolonu zdržení minimálně nějakých 20 minutek. Hraní dopravní špička nám dává zabrat, dokonce v Brně vidím taky kolony. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv zavolejte, my to rozhlásíme dál.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vypadá s počasím? Aktuálně stále měříme v centru Brna 9 stupňů, odpolední maxima dnes 23 až 25.
1: Free Rádio. Hudební nový.

0: Black Katsa je Animal na Free Radio. Máme 16 minut po 8, pojďme do Brna.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Přátelé, Šaliny se po 60 letech vrátí do Líšně. A práce začnou příští rok. Obnova tramvajové trati v Brně do Líšně je naplánovaná na příští rok. Jedná se o úsek ze Stránské skály, který se pro pravidelnou dopravu nepoužíval přes 60 let. Vedení dopravního podniku se po neúspěšných snahách z minulé dekády inspirovalo v hlavním městě. Letos na konci léta začal pražský dopravní podnik stavět tramvajovou trať bývalým nákladovým nádražím Žižkov, přičemž posledních 600 metrů byla trať jednokolejná, nebo bude trať jednokolejná, vedená po bývalé železniční trati. Pro stavitele je to jednodušší na přípravu. Tak, uvidíme a vypadá to dobře. Zatím tady podle aktuálních informací, co jsem se koukal, trať bude mít dvě výhybny a povede podél ní cyklostezka. Jelikož se pohybujeme na tělese dráhy, nemusíme projít klasickým stavebním řízením, protože už je tam ta trať vybudovaná. Tak uvidíme. Budeme držet pěsti, ať to dobře dopadne a jde práce hezky od ruky. Bass Jackers, za chvilku Robin Schulz, Colors, Karma a bude i Precioso s Marvinem.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio. Open.

0: Precioso s Marvinem. Let's talk about men. 8 hodin a 29,5 minuty. Přesně. Pojďme mrknout na čerstvé zprávy. Přichází opět Katka, která nám prozradí, co je nového. Za chvilku společně mrkneme na dopravu. Tu dopravu děláte i vy. Kdyby náhodou jste jeli kolem nějakého problému, tak neváhejte se nám ozvat. Pohodlně přes aplikaci, anebo klasika na telefonu 608 37 27 07. Teď zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezké ráno. Do brněnských ulic včera vyjela tramvaj s postavami z Odcházení poslední hry Václava Havla. Akci připravilo divadlo Husa na provázku jako součást celodenního programu k nedožitým 90. narozeninám dramatika, disidenta, politického vězně a pozdějšího prezidenta. Vláda neuvažuje o snížení daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty. Novinářům to včera řekl po jednání kabinetu premiér Babiš. Regulace cena snížení spotřební daně na naftu podle něj zastavily zdražování paliv. Situaci na trhu má také pomoci uvolnění zásob nafty, na kterém se v pátek dohodla skupina hospodářsky vyspělých zemí G7. Podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc například se zpožděným letem nebo odškodněním a následně se od nich snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách. O koordinované práci podvodníků informovala kyberbezpečnostní společnost. Podle ní každý den vznikají stovky falešných účtů. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je aktuálně 11.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky mrknout, jak vypadá provoz aktuálně, kde pak máme problémy. Stále pozor, Kabátníkova a Štefánikova. Stojí tady odstavený auto. Jinak bouračka, která byla u Modřic, tak ta už je vyřešená, co se té kolony týče. Tak na D52 vidím kolonu od exitu 10 od Rajhradu a zaštosovaný je taky Rajhrad od Holasic. Očekávejte kolonu, kdo jede ve směru na Brno, tak pozor, obrňte se trpělivostí. Mezi Želešicemi a Chrlicemi taky je nahlášená kolona. Dneska ten provoz opravdu hustý. No a kolonu očekávejte taky na dálnici D2 od brněnské Olympie směrem na nájezd na D1. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku měříme 10 stupňů, odpoledne 23 až 25 a mělo by být slunečno. Podobně by mělo být i zítra. Teploty ve středu 22 až 24, v noci teploty kolem 9 stupňů Celsia. Ve čtvrtek ještě 19 až 21, v pátek se má ochladit pouze na 15 stupňů Celsia.
4: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Důležité upozornění. Děcka, umývejte si ruce, jinak chytnete žloutenku. Na tu sice neumřete, ale na infekčním nemají Wi-Fi a to nepřežijete.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Cheese. Prince Karma na Free Radio, 8 hodin 40 minut. Teď dostane prostor, aby nám prozradila Janča Hubová, jaký aktuální kinonovinky stojí za to zhlídnout, co teď aktuálně promítají v kinech. Jsou to kinonovinky, pojďme na to.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Do kin vstoupila také odlehčená česká komedie Tango pro tři. Film je romantikou plnou tance, milostného jiskření i napětí. Když se grafice Julie po sérii životních nezdarů naskytne příležitost zúčastnit se populární taneční soutěže, využije ji, aby se znovu postavila na vlastní nohy. Jejím partnerem se stává ambiciózní Kristián, který se touží vrátit mezi taneční elitu a zachránit uvadající kariéru. Těšte se na Kristýnu Bokovou, Jána Koleníka, Anu Polívkovou a Marka Taclíka v nové české komedii Tango pro tři.
3: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
3: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
3: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
5: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
6: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
7: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
6: A kde to najdu?
7: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
6: A nemáš nějakou slevičku?
7: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
11: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
15: Promění.
14: A v novou sukínku?
15: Promění.
14: A v paraplíčko?
15: Promění.
14: I na obal pro pastelky?
15: I v obal.
14: A v baťůžek?
15: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
16: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
14: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
15: Běž už.
16: Více na cestaodpadu.cz.
17: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
18: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
17: A co je Chytrárt?
18: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
17: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
19: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
1: Free Radio 107 FM. 107.

0: a BMC, 8 hodin 54 minut.
1: Akce týdne Komolšrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme na muziku, za chvilku Faruko s novinkou Madrid. Další žavá novinka Chase, Status a Debbie, Gone Too Far. A nebo Una Bomber Buono. A s 9. přivítáme strážníky i státní policisty. Budou tu krimi zprávy. Máte se rozhodně na co těšit. Teď pár tipů, kam vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pěkné úterý. Zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotínově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
2: Free Radio

0: Mikali, Dolarman, Nina Sky, Hit the Floor, 9:05, jdem mrknout na dopravu.
1: Víme, kde to houstne, doprava Free Radio.
0: Mějte na paměti, že dneska odstartoval strojírák kolem výstaviště, bude husto, ano, teď v tuhletu chvíli, nebo možná už, vlastně on startuje v 9, tak teď už se tam bude klid. Před 9 kolem výstaviště bylo docela rušno a mrkneme se potom i v rámci krimi zpráv na doporučení, co tady mají pro vás brněnští kriminalisté. Koukám, Provazníkova, tady vidím 3 osobní vozidla v sobě, dávejte na to pozor, to je aktuálně jediná bouračka, která teď nás může potrápit v Brně, no a pozor si dávejte taky na kolonu v pravém pruhu, která je na dálnici D2. Aktuálně se koukám, kam až sahá, a je to od 3. kilometru, 3 kilometry kolona směrem na Brno. Rajhrad, ten se nám pomaličku rozjíždí, už tady není kolona od Holasic, už se to projet dá, drobná kolona je od Kruháče. Kdo jede ve směru na Brno, tak ještě před Modřicemi vás zastaví drobná kolona, je to tady na 2-3 minutky. Šťastnou cestu, kdyby něco ozvěte se, my to rozhlásíme a použít můžete buď naši apku, anebo telefon.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Pomaličku nám to leze nahoru, venku aktuálně 11 stupňů, odpolední maxima dnes 23 až 25.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Kellen, Viktor Šín, za námi pojďme na čerstvé krimi zprávy. Připraven je Jakub Ghanem, mluvčí strážníků městské policie Brno.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Hezký den posluchačům do studia. Pobyt na svobodě může mít někdy hodnotu jen několika drobných mincí. Vězení hrozí dvojici, kterou strážníci a policisté dopadli v pondělí v noci. Před 14:00 se na pultu centralizované ochrany městské policie rozezněla výstraha od objektu veřejných toalet v Joštově ulici. Signalizaci spustil alarm napojený k zásobníku na mince. Strážníci schránku zkontrolovali a přišli na to, že je vypáčená a chybí v ní peníze. Při pátrání v okolí objevili dva podezřelé muže. Shodou okolností se s nimi v tu chvíli bavila hlídka státních policistů kvůli jinému případu. 21-letý muž a jeho o 13 let starší známý měli po kapsách drobnou hotovost převážně v 10 korunách a 5 korunách. Mladší z nich byl navíc celostátně hledaný a oba se k vloupání do automatu na mince přiznali. Jsou podezřelí z trestného činu. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Faruko, Madry, za námi, přátelé, doporučení od brněnských kriminalistů. Kde nechat auto v případě, že vyrážíte na strojírenský veletrh, který dneska odstartoval? Tak tady máte čerstvé informace přímo od zdroje od brněnských kriminalistů.
1: Krimi zprávy Free Radia. Horká linka. Horká linka.
2: Dobré dopoledne. Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7 a 8, parkovací dům na Křížkovského, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly. Aktuální obsazenost je možné sledovat na webu výstaviště. Pokud můžete, zvažte i cestu městskou hromadnou dopravou. Vyhnete se hledání parkovacího místa a možným kolonám v okolí výstaviště. Přeji pěkný den a naslyšenou.
0: Děkujeme za čerstvé informace. Samozřejmě dopravní podnik posílil spoje kvůli strojírenskému veletrhu, takže tam bude jezdit jedna šalina za druhou. Abyste se tam dostali zavčas. Buddy Banger z Pussycat Dolls a taky Una Bomber. Free Radio. Free Radio.

0: Bomber Buono. Za námi 9 hodin 29 minut. Zprávy připravuje opět Katka. Jdem se na ně podívat. Čerstvé bleskovky a za chvilku doprava s počasím.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Jsou to zprávy, vítejte. Řidiči by měli být nově mimořádně opatrní při průjezdu nejfrekventovanější křižovatkou v Česku, kterou je křížení dálnic D1 a D2. Tento dopravní uzel se už roky modernizuje. Situace je složitá. V sobotu tam silničáři nově uzavřeli nájezd dálnice D2 od Bratislavy na D1 směrem na Ostravu. Omezení potrvá do 28. listopadu. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky, na nichž budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu, kde se letos rozhodne o budoucím složení horní parlamentní komory parlamentu. Navíc mají mít také lístky s kandidáty na senátory. Ománský pilot Hamam Hamami, který je obviněný z pokusu o únos a havárii letadla, chtěl narazit do mezinárodního letiště v Tel Avivu. Už dříve si našel společnosti, které létají do izraelské metropole. Na základě toho si vybral emirátský Fly Dubai. Sdělil to policii během výslechu. Vyšetřování nadále pokračuje a přesné motivy stále nejsou objasněny. Čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit. A po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20 hodin 45 minut našeho času. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí dnes skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. V Portugalsku nastoupí od 18.30 našeho času proti domácímu týmu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pojďme společně taky omrknout, jak to vypadá v Brně s dopravou. Pozor si dávejte na Brněnsku za Nosislaví směrem na Moutnice. Tady se střetlo osobní auto s traktorem. Na místě policie probíhá tu vyšetřování. Ještě vidím na Provazníkové ulici, je to s křižovatkou Antonína Staška. Tady se srazily 3 osobní auta. Velmi opatrně, to jsme vám hlásili na té Provazníkové. Buďte velmi opatrní. Co se týče dalších komplikací, tak komplikovaná je doprava na dálnici D1, kdo jede mezi Holubicemi aktuálně a Brnem. Tady je kolona kamionů v pravém pruhu, tak opatrně. Jinak v centru města Brna už se nám provoz mírně uklidnil, ale drobné kolony ještě očekávejte na Hledíkové, Olomoucké a na Zvonařce i na Dornichu chvilku postojíte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku aktuálně 12 stupňů, odpoledne 23 až 25 a k tomu sluníčko. Ještě zítra by mělo být taky sluníčko, ve čtvrtek už se má zatáhnout. Teploty mají klesnout na nějakých 19 až 21, v pátek už pouze 15 stupňů.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.

0: Free Radio fandí brněnské Kometě.
1: Kometa! No o tom žádná, samozřejmě. Fandíme Kometa Brno a nejbližší domácí zápas 11. přátelé. Tuhle tu neděli přivítají Kometáci na svém ledě Škodu Plzeň. 17 hodin. Kdo by chtěl být na místě a fandit, tak zavolejte. Vidím, že už nějaký ten fanoušek Komety je na telefonu. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Tady Michal.
1: Michale, jsi správný Kometák.
2: Ano, jsem.
1: Tak nám ukaž, jak budeš fandit přímo na tribuně.
2: Kometa, Kometa!
1: Dobře, stačí mi to. 11. si rozhodně udělej čas, protože vyrážíš, máš tady u nás dva lupeny. Gratis, Kometa proti Plzni a doufám, že vítězství bude naše. Michale, měj se krásně, nepokládej telefon, prosím tě. A vy, přátelé, dobře poslouchejte, protože ten signál se může objevit kdekoliv.
0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Free Radio 107 FM. Streaming FM.

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Zdraví vás Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Frýčka. Novinka číslo 1. Timmy Trumpet, Alef Arben, Chase the Feeling.

0: aktuální novinky z hitparády 107. Fríčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
1: Tajemný film. Už za chvíli.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka.

0: Ale West Life na Fríčku, 9 hodin, 56,5 minuty jako vzpomínková zpátečka za námi. Seřiďme hodinky, 9,56 a 30 vteřin k tomu.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A dostali jsme se pomaličku k desáté, to znamená, že budeme hledat tajemný film. A co je hlavní výhrou tajemného filmu? Tak musíme to zkontrolovat samozřejmě. Mám tady pro vás dva volné vstupy na Hvězdárnu Brno. Gratis. To se vyplatí. Stačí jenom dobře poslouchat. A mám takové tušení, že dneska to bude seriál. Dlouho jsme neměli seriále. Tak jo. Len Savali za chvilku. Nový Griffin World Away. Taky Safri Duo Samba a Dajo. No a do té desáté ještě bude i Dara Bangaranga právě teď.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

za námi Florence and the Machine. 3:30 dopolední na Free Radio a startujeme. Dneska se moc těším, přátelé. Mám tady pro vás připravený dnes tajemný film, no seriál. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Mám tady pro vás nachystaný český komediální seriál, který se točil ve dvou sériích. Ta první série se točila od roku 1996 a ta druhá v roce 1997. Český komediální seriál, velmi oblíbený. Tohle je první nápověda. Za chvilku dáme další. Free Radio, hudební

Savali, Rita Ora, HR za námi. 13 minut po 10. dopolední a my jdeme na nápovědu číslo 2. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Jdu se podívat, kolik bylo natočeno celkem epizod, přátelé, od toho roku 1996, kdy se točila ta první série, tak se stihlo natočit celkem 26 epizod. Ve druhé sérii stejný počet. Od roku 1997 se točila série číslo 2. Tady se natočilo taky dalších 26 epizod. Délka jedné epizody je vždy kolem 24 až 29 minut maximálně. Celkový záznam 22 hodin a 45 minut. Sečteno, podtrženo. Tohle byla nápověda druhá.

Becky Hill a Galantis Run. Jdeme na nápovědu třetí. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Přátelé, v tomto seriálu se objevila spousta známých herců, ale v době, kdy se to točilo, tak oni byli ještě mladí, dětský role bych to nazval. Dokonce si vzpomínám, že v jednom díle seděli u stolu známí dabéři Michal Jagelka a taky Jan Kalous. Jan Kalous už bohužel mezi námi není a Jan Kalous propůjčil hlas Kevinovi ze Sám doma, Mekuli Kalkinovi, a ten tady v jednom díle hrál. Dokonce se tady objevil i Matěj Hádek v takové dětské roli. Mám tušení, že tam byla i Lucka Vondráčková a tak dále. Tak, to je jako bonus. Každá epizoda se natáčela 2 dny. Natáčelo se v kulisách, které byly postaveny na Barrandově. A jedná se o jediný seriál televize, který se natáčel pouze v jednom ateliéru. V jednom jediném ateliéru. Tohle byla nápověda číslo 3. Dáme One Man Show, Justina Timberlakea, Safridu a pak zprávy po zprávách dáme nápovědu poslední. Počkejte si na ni a buďte v pohodě.

0: Samba Adagio, Safrido, rok 2001. Millennium hit za námi na Free Radio, 10 hodin 30 minut. Čas mrknout se, co je nového, jsou tu zprávy, jdem se kouknout.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezké úterý. Obnova tramvajové tratě v Brně do Líšně je plánovaná na příští rok. Jedná se o úsek ze Stránské skály, který se pro pravidelnou dopravu nepoužíval přes 60 let. Podle tiskové mluvčí dopravního podniku města Brna půjde o první etapu po přejezd v Drčkově ulici, přičemž zatím se počítá s tím, že trať bude jednokolejná. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky, na nichž budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Nových průzkumů o tom, jaké jejich adepti mají vyhlídky na zvolení, se ale nedočkají. Až do sobotního uzavření volebních místností platí zákaz zveřejňování výsledků volebních průzkumů. Stovky středních škol ve Francii dnes opět zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Dnešních protestů se zúčastní i odbory. Od začátku protestních akcí, které na některých místech stejně jako minulý týden přerostly v násilnosti, bylo zraněno bezmála 200 studentů. Trenér Santi Denia věří, že čeští fotbalisté v dnešním utkání Ligy národů v Anglii budou pokračovat v postupném zlepšování výkonů. Nový španělský kouč národního mužstva zároveň po úvodních třech porážkách touží v závěrečném duelu probíhajícího srazu po prvních bodech, které podle něj nakonec stejně ovšem rozhodují.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky omrknout dopravu, jak to vypadá. Pozor, Bohunická ulice, křižovatka Vídeňskou. Došlo tady k dopravní nehodě osobních aut dvou osobáků. Zablokován jeden jízdní pruh. Na D1 na 270. kilometru je to z Brna na Vyškov. Tady v levém pruhu máme havárku dvou osobáků. A ještě pozor, za Nosislaví směrem na Moutnici. Tady se srazilo osobní auto a traktor. Buďte opatrní. Co se týče provazníkové, ještě stále je na místě policie České republiky a probíhá tady došetřování dopravní nehody tří osobáků. Tak lehkou nohu na plynu i na brzdě a kdyby cokoliv, volejte.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
7: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
5: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vypadá venku? No, vypadá to moc hezky. Teplota stoupá. Venku měříme už teď 16 stupňů Celsia. Odpoledne 22 až 25.
8: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz

0: den. Máme 10 hodin a 40 minut, pojďme na poslední nápovědu. Tajemný film, tajemný film. Tak dneska slaví narozeniny herec, který hrál v tomhletom seriálu. Přátelé, Václav Knop. Václav Knop dneska slaví své 77. narozeniny. A Václav Knop v tomto seriálu stvárnil profesora tělocviku, kterýmu se říkalo Jonáš. A teď už asi víte, že? Co to bylo za seriál? Tajemný film. To nám můžete prozradit právě teď na telefonní lince 790 107 107 a vyhrát dva lupeny zadarmiko na Hvězdárnu Brno. Stačí se jenom ozvat. Kdo pak je tam? Dobrý den. Haló.
1: Dobrý den, to je Michal.
0: Michal, zdar.
1: Slyšíme
0: Michal.
1: Se?
0: Slyšíme se.
1: Čau, čau.
0: Čau. Michale, jaký jsme hledali dneska tajemný seriál? Co to bylo podle tebe?
1: Podle mě to byla Hospoda.
0: Hospoda. A to je... Správně, ano.
1: Super.
0: Tak gratulace, dva lupeny na Hvězdárnu, s kým vyrazíš?
1: S dětma určitě.
0: Tak vem dětská, užijte si to, paráda. Máš je tady, vydrž na telefonu, nepokládej, prosím. Přátelé, Hospoda, jsem říkal, že ten seriál bude velmi známý. Našli se prachy, hledal se majitel. A majitel byl nalezen. Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
1: Nula.
0: Je tam nula!
1: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
0: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržit.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbc.globalservices.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Blunt, Michael Gray, 10 hodin 56 minut, přesně.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme na muziku, pojďme se podívat, co vám budeme hrát. Už za chviličku v rámci Celebrity Show bude tu Jack Style. Walk With Me zahraje Felixiana Shaws. A dáme taky legendu ATC. No a za chviličku mrkneme, za kým vyrazíme dneska v rámci Celebrity Show. Buďte s námi.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Golden a Kelly Calvin Harris Outside na Free Radio 107 FM. Přátelé, velká drsná válka mezi Johnem Mariánkem a jeho ex Abby. Podíváme se na to za chviličku a mrkneme taky za Honzou Polívkou. Syn Bolka Polívky šel do Naha. Možná jste to zaznamenali. Bude se dotýkat jednoho videoklipu známé skupiny, která si říká Vesna. Tak, na to se koukneme už za chviličku. Sigma, American Foster a taky Felix jen před námi. Free Radio, hudební noc.

0: If you've ever felt love, then you know, yeah, you know what I'm talking about.
1: David Guetta, Chris Willis, Fergie a LMFO. Getting Over You.
2: David Guetta, Chris Willis, tady je interpretu LMFAO, Fergie a spoustu dalších. Getting Over You na Free Radio. Máme 15 minut po 11.
3: Celebrity show na Free
2: Radio. Mrknout na celebritky. John Mariánek se loni rozešel s americkou přítelkyní Abby a následně se odmlčel. Ovšem nyní na svém YouTube vydal video, kde přiznal vztah s influencerkou Domy Alagiou a zároveň se obul do své ex-partnerky. Proč to dělá? I jejího současného přítele. Krásná brunetka si ovšem jeho slova nenechala líbit a vrátila tvrdý protiúder. Sama napsala, na nic nečekala a natočila reakci dokonce, kde Johnovi pořádně naložila. Českého youtubera označila za manipulátora, lháře, dělajícího ze sebe neustálou oběť a hrajícího si na něco, co ve skutečnosti vůbec není. Měsíce mě podváděl s jinýma holkama, nebyl to dobrý partner. No, co naštvalo asi Johna ze všeho nejvíc? Že ona si začala s jeho asi nejlepším kámošem. Jedním z nejlepších kámošů. To tak bývá. Ale myslím si, že pár škaredých videí a pak už bude klídek, tak to nějak zvládneme. Kali, Alan Murín, za chvilku Jack Style a bude tu i ATC jako zpátečka.

0: ITC, My Heart Beats Like a Drum. 11 hodin 29 minut, to jsou známka toho, že chystáme čerstvé zprávy. Tak nastražte uši, ať vám nic neuteče. Přichází Míša, která nám prozradí co nového společně. Mrkneme pak na dopravu a počasí. Počasí vypadá parádně dneska. Ano, meteorologové slibovali teploty až kolem 24 stupňů Celsia. Odpoledne by to tam mohlo vyšplhat. Tak se máme rozhodně na co těšit. Teď jdeme na bleskovky a za chvilku se koukneme na další z celebrit.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji pěkné úterý. Městská část Brno-Střed také v letošním školním roce podpoří talentované žáky základních škol prostřednictvím stipendijních programů. Děti se díky nim mohou nad rámec běžné výuky rozvíjet například v přírodních vědách, historii, matematice nebo programování. Na specializovaných kurzech radnice spolupracuje s Centrem pro talentovanou mládež. Podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc například se spožděným letem nebo odškodněním a následně se od nich snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách. Polské úřady včera večer nedopatřením vyslali obyvatelům Lubušského vojvodství na západě země varování v souvislosti s ruským útokem proti Ukrajině. Výstraha nebyla určena lidem u hranic s Německem, ale obyvatelům Lublinského vojvodství sousedícího s Ukrajinou. Čeští fotbaloví reprezentanti se dnešním zápasem v Anglii pokusí překvapit a pod novým španělským trenérem Deniho poprvé bodovat. Utkání začne ve 20:45.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Aktuální dopravní servis, jdem na to mrknout, kde pak jsou problémy. Kdybyste o čemkoliv věděli, tak se nám neváhejte ozvat. Díky za to. Na D1 206 km z Brna na Vyškov, tady je porouchaný auto. Bohunická křižovatka Vídeňská, došlo tady ke střetu dvou osobáků. Podíváme se na mapku, jestli je to ještě aktuální. Vidím, že se nám ta Jihlavská, Bohunická, Vídeňská trošičku štosuje, ale nic hroznýho to není. Myslím si, že ta dopravní nehoda už je vyřešena. A aktuálně bychom teď v Brně měli jezdit bez dopravních nehod. Občas zvýšený stupeň provozu, hlavně i kolem brněnského výstaviště, s tím počítejte. Dneska nám odstartoval strojírák, tak pozor, šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, tak dneska, zítra ještě jakž takž. Dneska maxima 22 až 24 stupňů, noční teploty kolem 8-9 stupňů Celsia a zítra 21 až 23. Ve čtvrtek 18 až 20 stupňů a v pátek to začne. Teploty klesnou na 15 stupňů a ty noční budou taky klesat. Například v neděli maxima v noci kolem 6.
4: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Moje babička říkávala, někdy musíš obejmout i lidi, které nemáš rád, abys věděl, jak širokou jámu máš vykopat.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Zara Larsson, pojďme v 11 hodin 43 minut na další celebritku.
1: Celebrity show na Free Radio.
0: A jdem se podívat, přátelé, za mladým Polívkou. Ano, Jan Polívka ve 22 letech se rozpovídal o spolupráci se skupinou Vesna. Pojďme si i poslechnout tu novinku. Tady je. Přátelé, v klipu ani jsem nevěděl, já jsem nepoznal, že to je mladý Polívka, tak se tady objevil úplně nahatý a prozradil i svoje pocity. Režisérka tohoto videoklipu údajně sám prozradil, že jsou kamarádi, známe se dlouho, je to skvělá fotografka a potřebovala nějaký tip, aby jí vyhovoval. No a nakonec to padlo na Honzíka. Jan Polívka natočil videoklip ke skupině nebo k songu Vesna Vínečko. A jak sám říká, byla to příjemná atmosféra, příjemní lidé, bylo to profesionální a hlavně se to všechno natáčelo na Pálavě, na Vinohradech. A to je oblíbená krajina, protože tam dokonce i Honza Polívka žije. Takže vlastně točil jakoby úplně doma. A jak bych se díval na ten videoklip, tak se Honzovi ani nedivím, že se mu tam velmi dobře spolupracovalo. Protože takový kočky, jako jsou ve skupině Vesna, to jen tak nenajdete.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
6: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
7: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
6: A kde to najdu?
7: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
6: A nemáš nějakou slevičku?
7: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
15: Dnešek by byl úplně normální den. Ale nebude.
16: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
20: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
21: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
20: A co je Chytrárt?
21: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
20: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
22: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
23: Free Radio 107 FM.

0: Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firmní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka.

0: Poznáváš, co to je za sample?
1: Tak je, je. Já úplně vidím to auto dokonce.
0: To černý, že?
1: Kite. Byl kid nebo kit?
0: Kit.
1: Kit, jo.
0: Ty světýlka vepředu blikající, to bylo nádherný. A co třeba tohle?
1: Beverly Hills.
0: Správně.
1: No.
0: Má Olka nakoukaný.
1: Tak
0: zkusíme ještě tohle, prosím tě. Tak pozor. Takové kvíz.
1: Jej. No, já vím, ale... Já to mám před očima.
0: No.
1: Nevypadne to ze mě. No, tak mě pomož.
0: To je ten frajer, co s nožíkem, když ho vysadíš v džungli, tak tam postaví nákupák.
1: MacGyver. Ano, ano. Že?
0: No a co třeba tato znělka? A tady máme nějakou reklamu.
1: Okej, okay, tak jo.
0: Nemáme necháme... placený YouTubeko.
1: Jasně, okej, okay, tak to nech přehrát.
0: Tak to necháme přehrát.
1: Ne, no.
0: Ještě jedna, pozor.
1: Ještě jedna reklama tam
0: pár
1: bude.
0: Vteřin.
1: A tak jo, tak počkáme
0: ale,
1: ještě.
0: Ale jedna, jednu legendu tady mám ještě, počkej.
1: No.
0: Pojďme na to. Tohle znáš, ne?
1: Tak to je Milagros, divoký anděl.
0: Ano, přesně. A poslední teda tady mám připravenou. To nebudeš znát.
1: Vím, to jsou ti dva policajti.
0: Body
1: a Doyle.
0: A Doyle? A jak se to jmenuje?
1: No. Kobra jeden, ne. Ne, to byly zazují. No já tam úplně vidím, jak mají ty oblečky, jsou v kožených sáčkách.
0: Oni byli tak šikovní, že si říkali, že jsou co?
1: No.
0: Profesionálové.
1: Dobře.
0: Tak s Knight Ridera
1: tak
0: jsme
1: se... Tak já jsem prošla jenom ze 70.
0: Dobrý, hele, ale dobrý, pohoda. Tak jsme si zavzpomínali na znělky seriálu z 90. let. Ačkoliv myslím si, že profesionálové, ty jsou ještě mnohem starší. Co budeme dělat? Půjdeme na obídek. 11.57, přátelé, dobrou chuť, pokud už vám kurýr třeba dovezl nějaký dobrý meníčko, nechte si chutnat. Robin Schulz, Take It Slow, za chvilec. Tohle je nový Cedric Gervais a hrát budem. Taky Passion Fruit. Se mějte nádherně, užijte si ještě poslední dva dny sluníčka a celku příjemných teplot. Dneska až 24-25, zítra ještě nějakých 22. Tak zítra v 7 budu se těšit.
2: Free Radio 107 FM.

Green Bandit a Jess Glynn na Free Radio po 12. hodině s vámi už ve studiu já, Peťa Hládková. Hanušové mají dneska svátek. Přejeme všechno nejlepší. Šaliny se po 60 letech vrátí do Líšně. Práce by měly začít příští rok a víc o tom za chvíli. Free Radio. Hudební noviny.

0: Obnova šalinové tratě v Brně Dolíšni je plánována na příští rok. Jedná se o úsek ze Stránské skály, který se pro pravidelnou dopravu nepoužíval přes 60 let. Trať bude mít dvě výhybny a povede podle ní cyklostezka. Později by chtěl dopravní podnik tratě i prodloužit k areálu Technického muzea v Brně v Holzově ulici, kam dříve už koleje vedly. V tomto případě podnik opět počítá ale s odporem osob, kteří bydlí blízko této bývalé tratě a někteří se zde údajně i postavili černé stavby. Oblast kolem tratě patří k rozvojovým oblastem, kde v budoucnu může i vzniknout bytová zástavba. Teď už Robin Schulz a Watermat na Free Radio.
1: Free Radio. Free brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží

0: Passion Fruit na Free Radio, jdem na muziku. Těší se na vás už za chvíli Afrojack. Budou to i Regard. Zazní Italo Brothers za chvíli, zprávy s Míšou.
1: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
2: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji pěkný den. Zřejmě až noví zástupci Brna, kteří vzejdou z nadcházejících voleb, rozhodnou o tom, jak město naloží s pozemky v Kuřimi, které tam vlastní. Město pozemky s rozlohou přes 85 tisíc metrů čtverečních v minulosti několikrát nabídlo v dražbě. Vyvolávací cena byla 162 milionů korun. Nikdo o ně však neprojevil zájem. Komunální a senátní volby a potom nadlouho klid. Jakmile voliči v říjnu vhodí do uren poslední lístky a sečtou se hlasy, čeká Česko neobvyklá politická pauza. Rok 2027 totiž přinese fenomén, na který si tuzemští voliči v posledních letech příliš nezvykli. Volební prázdniny, pokud tedy kalendář nenaruší něco neplánovaného. Prezident Spojených států Donald Trump schválil popravu bývalého psychiatra americké armády Nidala Hassana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil. Pokud popravčí četa Hassana zastřelí, bude to první vojenská poprava od roku 1961. Linda Nosková nestačila v osmi finále turnaje v Pekingu na Jekaterinu Alexandrovovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Pátá nasazená česká tenistka podlehla Rusce nečekaně hladce 2-6, 2-6.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Pozor se dávejte na Blanensku. V Sadové u křižovatky s Purkyňovou se střetlo osobní auto s motorkářem. Tady určitě počítejte s omezením provozu. Lehce si postojíte na D2 ve směru do Brna od exitu 3 a vypadá to, že je to vše. Kdyby cokoliv, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Aktuálně máme v Brně 18 stupňů, během odpoledne nám to ještě na 22 vyšplhá po celý den, očekávejte jasnou oblohu i zítra, očekávejte teploty stejné jako dnes.
5: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji.

0: Několik smrtelných nehod se stalo v posledním období na dálnici D2 u Brna. Silničáři na situaci reagují instalací radaru, který má řidiče donutit sundat nohu z plynu. Podle dopravního experta radar bývá mnohdy jedinou možností, jak dosáhnout kýženého výsledku. V současné době platí na dálnici D2 ve směru na Brno omezení jak u křížení s D1, kde stavbaři modernizují tamní křižovatku, tak i u sjezdu na Blučinu, kde silničáři opravují most. Hlavně v bezprostřední blízkosti Brna se pak tvořívají většinou kolony kamionů a okolo 6. kilometru dálnice, proto už řadu týdnů značení upozorňuje na nutnost snížení rychlosti na 100 km v hodině, aby řidiči zvládli včas do kolony dobrzdit. Buďte prosím na silnicích opatrní, přeji vám šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv. Teď už ale Federlis.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Našli se pravý, hledal se majitel.
1: A majitel byl nalezen.
3: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
4: Nula.
3: Nula. Je tam nula!
4: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
3: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
4: Děkuju moc.
3: Nemáš zač?
4: Jednou na nákup a bude utraženo.
3: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
5: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
1: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
3: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Coco Gang na Free Radio ve 12 hodin a 58 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A my jdeme na další muziku, už za chvíli to budou James Hype a Bobby Harvey. Také spojení Clean Bandit a Chloe. A zazní i Galantis.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudy.

Robin Schulz a Vez na Free Radio po 13. Už za chvíli budu mít na drátě mluvčího městských strážníků, pana Jakuba Ghanema. Ten vám prozradí, co museli strážníci řešit, tak si to nenechte ujít. Teď přehled novinek. Free Radio. Hudební novinky.

0: jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už máme mluvčího městských strážníků, pana Jakuba Ghanema, který vám prozradí, co strážníci museli řešit.
2: Hezký den posluchačům do studia. Pobyt na svobodě může mít někdy hodnotu jen několika drobných mincí. Vězení hrozí dvojici, kterou strážníci a policisté dopadli v pondělí v noci. Před 2 hodinou se na pultu centralizované ochrany městské policie rozezněla výstraha od objektu veřejných toalet v Joštově ulici. Signalizaci spustil alarm napojený k zásobníku na mince. Strážníci schránku zkontrolovali a přišli na to, že je vypáčená a chybí v ní peníze. Při pátrání v okolí objevili 2 podezřelé muže. Shodou okolností se s nimi v tu chvíli bavila hlídka státních policistů kvůli jinému případu. 21-letý muž a jeho o 13 let starší známý měli po kapsách drobnou hotovost převážně v 10 korunách a 5 korunách. Mladší z nich byl navíc celostátně hledaný a oba se k vloupání do automatu na mince přiznali. Jsou podezřelí z trestného činu. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Preciozo Marvin na Free Radio, jdeme na další muziku. A přichystání jsou Milky a David Guetta. Budou tu i Dash Berlin na Dub Vision. Nebo ty skorbelíne za chvíli zprávy.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
9: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
10: Jsou tu zprávy, vítejte. Doveze pacienta až tam, kam je třeba. V Brně jezdí první plně elektrická sanitka. Do flotily svých sanitních vozů ji letos v září zařadila fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Otázkou, na kterou teprve odpoví ostrý provoz auta, je reálný dojezd. Premiér Andrej Babiš dnes v projevu na zahájení mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně znovu kritizoval evropský systém emisních povolenek. Zopakoval, že je podle něj třeba zrušit emisní povolenky pro rafinérie a uvedl, že Česká republika na povolenkách prodělává 50 miliard korun ročně. Uvedl také, že by Česko mělo těžit ropu a plyn. Světová zdravotnická organizace označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké. Ruské úřady už identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou Irkutského institutu pro boj s morem a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. V Portugalsku nastoupí od 18:30 proti domácímu kádru.
9: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pozor na Brněnsku u Modřic. Směrem od dálnice D2 se srazilo osobní auto s nákladním, provoz je zde částečně blokován. D1 209. kilometr ve směru na Ostravu. Tady dejte pozor na porouchané osobní auto na Krajnici a na 204. kilometru dálnice D1 směrem z Brna na Vyškov se střetlo osobní auto s nákladním. Tady počítejte se zdržením v koloně. Na Blanensku v Sadové u křižovatky, tak teď mě to, ne, už se mě to zase objevilo, křižovatky s Purkyňovou. Se střetlo osobní auto s motorkářem i zde opravdu opatrně. A kdyby cokoliv, tak mě volejte na dopravní linku Fríčka nebo využijte apku Free Rádia. My to pošlem dál.
9: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 20 stupňů máme v tady centru města Brna. Co se týče odpoledne, ještě by nám to mělo na těch 22 vystoupat. Po celý den nám bude svítit sluníčko. I zítra se teploty na svých maximech budou pohybovat kolem 22 stupňů.
11: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Za chvíli burza práce, teď už Milky a David Guetta. And it goes.

0: Rádio. Burza práce.
1: Do Brna se hledá geodet, zeměměřič s nástupní mzdou od 35 tisíc. Požadují hlavně středoškolské či vysokoškolské vzdělání. Práce je v terénu i v kanceláři a jedná se o pozici hlavního geodeta. Práce obnáší i práce v oblasti katastru nemovitostí, jako zpracování geometrických plánů, a požadují znalost práce na počítači, také znalost grafického zpracování dat v programu MicroStation a řidičský průkaz skupiny B. Zaměstnanecké výhody, náborový příspěvek, stravenky, dovolená nad rámec zákoníku práce, 13. a 14. plat, osobní ohodnocení, příspěvek na penzijní či životní pojištění a možnost zajistit i ubytování. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job, free job na Free Radio.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
2: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
1: A kde to najdu?
2: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
1: A nemáš nějakou slevičku?
2: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Je čas
8: optimizovat. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na
9: vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Free Radio 107

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, suši, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální suši. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Juna Bumbr na Free Radio na drátě Niky. Niky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Co pak máš k dopravě? Pověz to ostatním.
1: A kdo jede na D1 směr na Vyškov, tak už křížení Ostravská D1, je tam dopravní kolaps a po autného dá kamion s osobákem v pravým pruhu, takže připojovák je úplně zablokovaný, stojí to tam. A potom od 212. kilometru před Rousínovem je tady zúžení do levého pruhu, chlapci nám tady opravují dva mosty hnedka za sebou, takže to mají až po 214,5 km zúžené do jednoho pruhu. Takže opatrně, ano, zkus plynu, protože kamionáci mají problém toho obcem tam dobrzdit a brzdí aj očima.
0: Děkujeme moc za informace, prosím tě, přeji ti šťastnou cestu, ať už míříš kamkoliv, nebo ještě budeš někde na cestách, nebo už jedeš domů.
1: Jedu si, vyzvednu pračku a pak se vracím do práce.
0: Ok, tak prosím tě, hlavně dobře dojeď, díky moc za krásné vyčerpávající informace a měj se, ahoj.
1: Ahoj.
0: Pro vás ostatní, tak jste to slyšeli, buďte na cestách opatrní, máme 13 hodin 57 minut.
2: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Přichystaná je i další muzika. Za chvíli už Kelin. Také zazní Florida. Nebo novenka od Joel, kolik Koryho za chvíli. Tak je tipy, kam se dá vyrazit.
3: Free Radio, kam vyrazit.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenace Matka nabízí divadlo Reduta v 19 hodin. Komedii Můj báječný rozvod nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin. Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotínově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

David Geta na Free Radio po 14. hodině, už za chvíli vás pozvu na festival brněnských nezávislých divadel, tak si to nenechte ujít. Teď ale přehled naší nejnovější muziky. Free Radio. Hudební noviny.

0: me. Free Radio. Kam vyrazit?
1: 8 dní a 14 souborů na 8 místech napříč Brnem. Tak to vše nabízí první ročník festivalu brněnských nezávislých divadel, který se koná až do 11. října, tedy až do této neděle. Přesvědčte se o tom, že divadlo si lze užít na všechny způsoby. Vedle představení brněnských profesionálních nezávislých divadel na návštěvníky čekají i večerní koncerty, párty, třeba k 5. narozeninám kolapsu, divadelní kvíz, workshopy, hlídání dětí a 5 setkání pro odbornou veřejnost z celé republiky. Třeba dnes divadlo Feste má na programu autorské dílo s názvem Hlad od 19 hodin. Teď už Michal Kury.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Teďka stále s vámi Bahameni rozněli, jdeme na další muziku. Už za chvíli zazní Artemas. Bude to i spojení Robin Schulz a Francesco Yates. Zazní i Kungs, teď už ale zprávy s Míšou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Vítejte u zpráv. Řidiči by dnes v Brně měli počítat s hustším provozem. Na výstavišti totiž začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Pokračuje policejní mluvčí David Chaloupka.
3: Policisté budou dohlížet na dopravu v okolí areálu i na hlavních příjezdových trasách. Řidiče žádáme, aby dbali jejich pokynů a počítali s možným zdržením. Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7 a 8, parkovací dům na Křížkovského, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly. Aktuální obsazenost je možné sledovat na webu výstaviště. Pokud můžete, zvažte i cestu městskou hromadnou dopravou.
2: Tolik varování pro řidiče kvůli začínajícímu strojírenskému veletrhu. 60. narozeniny dnes slaví Evžen Boček, kastelán zámku Milotice na Hodonínsku a autor knižní ságy o aristokratické rodině Kostků, kteří zdědí zchátralý zámek. Podle prvních dvou dílů série vznikly úspěšné filmové adaptace v režii Jiřího Vejdělka. Dosud poslední knihu vydal loni v listopadu. Krajský soud v Brně dnes otevřel případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Žena na ubytovně zasadila podle obžaloby milenci přes 158 bodných a řezných ran. Za pokus o vraždu a vraždu s rozmyslem a zvlášť surovým způsobem jí hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest až doživotí. Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezonu. Prvního hráče světového žebříčku nepustí na korty přetrvávající problémy s pravým kolenem. Kvůli nímž nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout silnice na Brněnsku mezi Ochozí u Brna a Hostinicemi. Havaroval motorkář, došlo zde ke zranění. D1 204. kilometr směrem z Brna na Vyškov se střetlo osobní auto s nákladním. Tady počítejte se zdržením v koloně. A na Brněnsku Modřic směrem od dálnice D2 se srazilo osobní auto s nákladním. I zde je provoz částečně blokován. D1 ještě jednou 209. kilometr ve směru na Ostravu. Tady dejte pozor na porouchané osobní auto na kraji.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07.
4: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 21 stupňů máme venku, po celý den nám bude svítit sluníčko a to bude svítit i zítra, kdy se teploty nepřehoupnou přes 22.
5: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: Teď už slibovaná muzika a už je za chvíli vás pozvu na mezinárodní komiksový festival Koma, tak si to nenechte ujít.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to vrchol diplomacie? To je, když pošlete někoho do řiti takovým způsobem, že se na tu cestu těší.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: urazit.
1: 12. ročník Mezinárodního komiksového festivalu Koma v prostoru bývalé brněnské káznice na ulici Bratislavská se odehraje 8. až 11. října. Koma je mezinárodní festival, jehož cílem je prezentovat zvláště současnou komiksovou tvorbu. Komiksové iniciativy spojily své síly a už právě po dvanácté, představují nejrůznější podoby komiksu a současného umění jako dva provázané světy. Čekají vás výstavy, živé malování, výtvarné instalace, sympózia, filmové projekce, workshopy, komiksový trh, koncerty, divadlo. Bude toho prostě hodně, je to živoucí organismus festivalu Koma, tak si ho užijte, teď už další muzika.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio.

0: a domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Technologie naživo, biznis osobně, to je...

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
3: Tati. A promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Free Radio 107 FM.
1: Vyhněte se těmto situacím.
2: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
1: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
2: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: Erik Fritz na Free Radio přesně ve 14 hodin a 54 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Lukáš Bartl už mě přišel vystřídat, tak je tady přichystán, to jsem chtěla říct.
2: Přátelé, krásné odpoledne, docela se mě Peti šokovala, protože já jsem se v ten okamžik, když řekla Lukáš Bartl mi přichystal, polekal, co jsem měl dodat za domácí úkol přichystaného a co mi zase chybí a co zase nemám.
0: Takže ty jsi zvrátil do školních lavic.
2: Úplně. Teďka. No, stávalo se ti to, že jsi neměla domácí úkol?
0: Já jsem byla v jednu chvíli taková jako šprtná, se přiznám. Takže mě se to jako moc nestávalo. Mně až potom třeba na střední a dál, ale já jsem tu základku jako brala v celku poctivě.
2: V celku poctivě, dobře. No a když se to stalo jednou za čas, jak jsi měla jako pocit u toho?
0: Já když jsem to zjistila, tak jsem začala samozřejmě okamžitě o přestávce dopisovat. Takže
2: jedna z možných taktik, ano.
0: Ano, takže to bylo, a máte všichni úlohu a jak jste to udělali a já... Jakou úlohu? Jakou úlohu, o čem se tady bavíte? Takže v tu chvíli panika, rychle vytáhnout ten sešit a dodělat to a
2: já
0: máš na to 10
2: pamatuju,
0: minut, že jo?
2: Jsme to na poslední chvilku dopisovali, do dneška to mám úplně živej záblesk, se spolužákem s Jirkou Krejčím jsme klečeli v šatnách a první hodinu byla matika a to vlastně prasklo už před školou, jakože to nemáme ty úkoly, takže my jsme v šatnách na koleni a na těch lavičkách úzkých dopisovali do sešitu matematiky ty výpočty, aby pančelka jakoby nepoznala, jakože to stejně myslím, strašně že... průhledný, jako jo,
0: jasně,
2: ale jako šmelili jsme různými způsoby, to je pravda.
0: Já si myslím, že snad každý, to není jako člověk, co by nešmelil tady v tomhletom.
2: Zapomenout domácí úkol, jedna věc, ale přátelé, nesmíte zapomenout na to, že bude free box a že bude odpolední free party a že budou vaše oblíbené písničky tady na 107 FM celkem 100%.
0: Neřekla bych to lépe, jdeme na muziku. Za chvíli už je Eva Farna. Zazní Lauren Wolf. Nebo Kacaj a já se těším zase zítra.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 5 minutek po 15. hodině, krásné odpoledne ze studia Free Radio, přejeme moje maličkost Lukáš Bartl, no a máme to tady, pokračování odpolední Free Party. Já vám přeju hlavně skvělou náladu, doufám, že dneska máte hezký den, že máte široký úsměv a že se těšíte na skladby, které jsem pro vás připravil. Bude tady Mike Candice se skladbou Where Am I, k tomu taky Miley Cyrus nebo Timmy Trumpet, Kaskáda, Harrison Ford a jejich Never Let Me Go a další hity. No a k tomu samozřejmě i program a obsah, na který jste zvyklí. A v rámci odpolední Free Party už se pomaličku připravuje Frajer nebo Loser, taky pro vás chystám aktuální přehled, trošku podrobnější přehled brněnské dopravy, no a podíváme se také na aktuální dění v městě Brně nebo na covery a remixy. To vše je pro vás připraveno, ještě jednou příjemný poslech a skvělou náladu všem posluchačům Free Radia.
1: Free Radio, hudební novinky.

0: speciálne vycvičení a jejich skok do pece následne provedli autonómne pomocí AI. Proč se Figuro robotu zbavovala? Celá spoločnosť vyvíjela model F2 a predstavovala pro Figuro dôležitou etapu vývoje humanoidních robotů. Firma ho nasadila napríklad v provozu automobilky BMW, v logistice a pri experimentech s roboty schopnými vykonávať úkony v domácnosti. Mezitím však ale prišla novější generace, tak jak už to ve světě chodí. Přišla F03 a Figuro už také pracuje na modelu F04. Podle společnosti proto přestalo dávat smysl starší roboty dále udržovat. Figuro uvádí, že F02 obsahovaly vlastní konstrukční řešení, včetně speciálně vyvinutých aktátorů a dalšího proprietární hardware nečteme úplně každý den. Takže a dalšího proprietárního hardwareu. Ruční rozebrání ocelové flotily by podle firmy znamenalo značnou časovou zátěž pro její techniky a mohlo by tak zpomalit vývoj další generace F04. Společnost proto hledala jiný způsob, jak roboty vyřadit z provozu. No, společnost na sociálních sítích potom požádala veřejnost o návrhy, jak staré roboty zlikvidovat. No a podle společnosti mezi reakcemi zaujal nápad Arnolda Schwarzeneggera roboty jednoduše rozstavit. Figur následně herce oslovila, no a Schwarzenegger se do projektu samozřejmě zapojil. Výsledné video je zjevnou podstou závěru filmu Terminator 2, den zúčtování, v němž se robot T-800 obětuje v rozstaveném kovu. Jeden z robotů Figur při pádu do pece navíc napodobuje v tom videu i známé gesto filmového Terminátora. Schwarzenegger se objeví také přímo v tom videu. Proč se vybralo právě Finsko? Byla docela komplikace zbavit se těch starých součástek a Figur podle svého popisu nejprve hledala vhodný podnik ve Spojených státech a také v Mexiku. Narazili však na problém. Roboti obsahují litium a ionové baterie a provozovatelé pecí nechtěli riskovat jejich vhození do zařízení. Nakonec se společnosti podařilo najít podnik v Imatře na jihovýchodě Finska, který byl ochoten celý experiment provést. Roboty zde čekala elektrická oblouková pec, schopná pracovat až se 75 tunami ocelového šrotu. Kov se v ní tak pomocí 3 grafitových elektrod rozstaví. Podle Figur měla společnost na celou operaci pouze 24 hodin a 6 tavících cyklů. Každý cyklus poskytoval přibližně 20-minutové okno, během něhož bylo možné roboty do pece umístit, než začal rozstavený kov na povrchu tuhnout. Přátelé, celá tato historka dopadla tak, že zkrátka rozstavili celou flotilu těch robotů, ale udělali si z toho krásnou reklamu a krásné video. Takže i takhle může končit později v budoucnu váš miláček z domácnosti, protože tohle sice zní jako z filmu, zní to jako z pátého elementu, kdy F02 se taví, protože přichází F03 a F04, ale já si myslím, že to je sice hudba budoucnosti, ale ne zas tak úplně daleká hudba budoucnosti. Jednoho dne to přijde.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Je to tak, vřele doporučujeme Retro Party Free Radio, nádherný pořad s nádhernou moderátorkou. Tím pádem zdravíme kolegyni Markétku samozřejmě do nedělní Retro Party. Určitě laďte a určitě žhavte. Je to pořad, který přetíká vašimi oblíbenými zpátečkami a tam si to rozhodně můžete vychutnat úplně na plný pecky. Za 10 vteřin už máme půl čtvrté, před námi další hity, objeví se Calendula Prince. Po skladbě Superstar taky Plastic Funk a umlaut Ready or Not, Here I Come. A v odpolední free party zazní taky Jonas Blue a JP Cooper, Perfect Strangers. Krásné odpoledne přeje Free Radio, teď už ale informace z dopravy.
1: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
2: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
1: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
2: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
1: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: 15 hodin k tomu, 31 minut a na 107 FM pro vás čerstvé informace z dopravy. Začínáme u Zbíšova na Brněnsku. Ve Zbíšově na Masarykově ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě jsou záchranáři, počítejte s omezením provozu. Další komplikace jsou na trase z Brna na Svitavy, je to v koloně na obchvatu Kuřimi. Tady blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Zdržení tam bude narůstat. Určitě tam s tím zdržením tedy počítejte. Další komplikace Brno Štířice, Renesská třída, tady blokuje tramvajové kolejiště osobní auto po nehodě. Na místě probíhá vyšetřování celé nehody a zdržení je tam minimální. Buďte opatrní na Brněnsku mezi Ochozí u Brna a Hostěnicemi, tady havaroval motorkář. Došlo tam bohužel ke zranění, s opatrností se projíždí ale Kyvadlově. Tím pádem budou v obou směrech narůstat kolony a bude tam narůstat zdržení. Buďte opatrní. Na Brněnsku u Modřic směrem od dálnice D2, tady se srazilo osobní auto s nákladním autem a provoz je tam částečně blokovaný. Počítejte tedy se zdržením v této oblasti. Další informace je z dálnice D1 na 204. kilometru směrem z Brna na Vyškov. Tady je hlášený střet osobního auta s nákladním autem. Opět počítejte se zdržením v koloně. Podíváme se ještě na intenzitu provozu v centru Brna. Tady máme velmi silný provoz, hlavně v Židenicích, taky na Žabovřeské ulici, postojíte taky na Hlinkách. Stojí 100% Koliště, Zvonařka, Hladíková, opuštěná Poříčí, taky Vídeňská ulice, Ostravská, Táborská, Žarošická, Jedovnická a k tomu ulice Kněžská. Tady všude očekávejte zdržení od 5 až do 10 minut. Zkrátka na těch hlavních tazích je to teď docela kritické. Situace. Odpolední špička v plném proudu, takže jezděte raději v klidu s předstihem a pokud máte další informace, využijte aplikaci Free Radia a nebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
5: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
4: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně se nám aktuálně teploty pohybují mezi 22 a 23 stupni. Na večer mezi 18 a 19 už budou teploty na 18 stupních Celsia. Západ sluníčka dneska 22 minut po 18. To znamená ještě těsně před půl sedmou. No a večerní teploty potom propadnou na pouhých 10 stupňů. Noční teploty se budou pohybovat okolo 8 stupňů Celsia. Takže dneska v noci opravdu teploty docela nízko. Zítra očekáváme zpočátku dne oblačno, odpoledne ale méně oblačnosti, možná až na polojasno. Teplotní maxima zítra během dne 21 až 23 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty by měly propadnout na pouhých 10 stupňů.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A teď zpátky skok do odpolední free party. Kalin, Dolal Prince a jejich Superstar. 4 minutky po půl čtvrté. Free Radio 107 FM přeje.

0: Rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
2: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
1: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: 13. hodina 54. minutka, Alexandra Sten a Donny, Set Me Free. No a my se podíváme společně na aktuální nabídku v kinech, kinonovinky na Free Radio. Pojďme mrknout na to, co nového a na co můžete vyrazit.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: A teď potěšíme všechny fanoušky Linkin Parku. V kinech je totiž nový dokument Linkin Park Unshattered. Po 7leté odmlce, která následovala po zdrcující ztrátě jejich milovaného zpěváka Chestera Benningtona, hledají zbývající členové Linkin Park složitě cestu vpřed. Jejich společná minulost a letité přátelství v kombinaci se svěžím pohledem dvou nových členů kapely však zažehnou novou kreativní energii, která je zavedena transformativní cestu uměleckého znovuzrození. Film sleduje kapelu od prvních osobních setkání ve studiu v roce 2022 přes vydání nového alba From Zero až po velkolepý koncert v São Paulo. Zachycuje tak syrový a upřímný příběh o tom, co znamená začít znovu. Tak to je ve zkratce nový dokument Linkin Park Unshattered.
1: Free Radio 107 FM 107.

0: Fenomen na Free Radio 1556.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ze studia Free Radio zdraví Lukin, posíláme pozdravy všem na internet, taky všem do aplikace a především na 107 FM ladíte Free Radio a v rámci odpolední Free Party už je pro vás připravená další dávka skvělé muziky. Mezi dalšími hity se objeví Adela a její skladba Nicole Kidman. Bude taky Sigala a jeho mega hit Sweet Lovin'. A chystám taky Happy s Pharrellem Williamsem. Hezké odpoledne, přeje Free Radio.
2: Free Radio 107 FM.

8 minutka po 16. hodině odpolední posloucháte Free Radio 107 FM a také pokračování odpolední Free Party. Hezky s úsměvem po skladbě Happy přichází Natasha Bedingfield, Vesna, anebo taky Tiesto a Solardo. Krásné odpoledne. Free Radio. Hudební noviny.

0: Tiesto, Solardo, I Can't Wait, Free Radio, 107 FM. Já už taky nemůžu čekat, nemůžu se dočkat, protože přímo před sebou máme covery a remixy. A dneska opravdu další skvělá verze. Skladby, které možná znáte, možná neznáte, ale z vysílání Free Radio určitě znáte.
1: Hudební covery a remixy. Covery a remixy na Free Radio.
0: Jak to vlastně dneska bude vypadat? Bude to maličko jinačí než normálně. Vybírám většinou, nebo teďka jsem dvakrát zpátky vybíral jakoby megahit, třeba Heaven is Place on the Road, jako megahity z 80. let, megahity z 90. let, ale mám tady jakoby skoro současnost a pojďme se podívat na velmi známý hit, který má krásný název Bugaboo. A podle Bugaboo si to každý pamatuje. Takže dneska bude remixovaná Minelli.

Nicméně, my si dáme dneska verzi, která je o něco energičnější, o něco rychlejší a je to hlavně verze pro všechny, co dneska ladíte Free Radio 107 FM. Odpolední Free Party, covery a remixy.

0: Javry a remixy na 107 FM. Dneska Bagabu High Tech Remix. Další krásný, pozitivní a energický kousek v éteru Free Radio a dneska v rámci rubriky Covery a Remixy tady. Pokud byste zháněli, je to Bagabu a necelé 2 roky stará záležitost od projektu High Tech. High Tech je znáte podle skladby Say Say Say, no a tentokrát High Tech předělali Bagabu. Covery a Remixy jsou za námi, čas 16. hodina, 21. minutka a pokračování odpolední Free Party.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Noční rádio. Kam vyrazit?
1: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenace Matka nabízí divadlo Reduta v 19 hodin. Komedii Můj báječný rozvod nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýnčka. 2000.

0: Ladíte Free Radio na 107 FM, Košín a skladba Hide You z roku 2000, přímo z alba Resist, krásná vzpomínka na starou dobrou dobu a na starý dobrý časy. Teď ale minutka před půl pátou na Free Radio ukázky dalších hitů, které nás čekají po dopravě a taky po počasí. Připraveni jsou například Marlon Hofstadt, It's That Time, Fisher Remix. Doplní to Promised Land a taky Sandy B, I Want Your Love. Připravená je také BB Rexa z Faithless, New Religion. Příjemný poslech a hezké odpoledne přeje Free Radio.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijímáte to riziko?
1: Ale je to na
3: vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Aktuální dopravní informace přinášíme všem, co jste na cestách a co jste za volantem. Buďte opatrní, na Brněnsku ve Zbíšově na Masarykově ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, na místě jsou záchranáři a počítejte s omezením provozu v té oblasti. Na trase z Brna na Svitavy v koloně na obchvatu Kuřimi blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, zdržení bude narůstat a to ve všech směrech. Buďte na to připravení. Další komplikace očekávejte na jihu města Brna, máme tady velmi silný provoz a to v okolí Zvonařky, Hladíkové a opuštěné ulice, zdržení klidně od 5 až do 15 minutek. Další kolony očekávejte v okolí Hněvkovského a v Komárově, také Černovická a Hněvkovského, také Sokolová a Hněvkovského. No a zkrátka ty přilehlé trasy okolo Hněvkovského jsou aktuálně velmi vytížené, čekací doby klidně až okolo 10 minutek. Další kolona vás čeká na Jihlavské ulici, k tomu nám stojí také Hlinky. Komplikace hlásíte také v okolí Vídeňské, Mendlovo náměstí, Poříčí, Křížová ulice. Velmi silný provoz také v okolí Lidické ulice, Koliště, Moravské náměstí a k tomu taky Milady Horákové. Další kolonu vidím na Merhautové ulici a k tomu samozřejmě i Knížská a Žabovřeská ulice. Máme celkem fofr, máme celkem odpolední špičku, provoz je tam na čtvrce až na pětce, takže se zdržením na hlavních tazích 100% počítejte. Jezděte opatrně, v klidu a pokud máte další informace, využijte aplikaci Free Radia anebo volejte na dopravní linku. Děkujeme.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
7: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
6: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Centrum Brna hlásí teploty okolo 23 stupňů Celsia, na večer příjemných 18 stupňů a noční teploty se budou pohybovat pouze okolo 8 stupňů Celsia. Srážky hlášeny nejsou ani na večer, ani během noci. Zítra očekáváme zpočátku dne oblačno, odpoledne méně oblačnosti, možná se nám vyjasní až na polojasno, uvidíme zítra. Teplotní maxima během dne 21 až 23 stupňů a zítřejší noční teploty pouze okolo 10 stupňů Celsia.
8: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.

0: Dobrý rádio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když si uvědomíme, kolik antibiotik píchají do kuzat, není pak divu, že ten vývar léčí.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: A nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radio.
1: Těšíme se na tebe.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Free Radio. Žijeme Brnem.
13: Posloucháte Free Radio, v rámci odpolední Free Party se podíváme na další zážitky a události z města Brna. No, provokace se někdy nevyplácí. Dva muži před strážníky hajlovali, potom tvrdili, že jenom mávali na odcházejícího kamaráda. Ovšem strážníci samozřejmě nejsou úplně hloupí. Projevovat sympatie k nacismu je nepřijatelné a dvěma mladým mužům v Brně to dala v sobotu v noci jasně najevo i hlídka městské policie. Po čtvrt na čtyři projížděla se staženými okénky na pravidelnou kontrolu prostranství před hlavním nádražím v Brně. Když na ostrovku uviděla 32-letého a 33-letého muže, nejprve zakřičeli nadávky a potom hlasitě zcela zřetelně nejméně třikrát provolávali heslo Sieg Heil. Mladší z nich u toho zvedal nataženou pravici, strážníci proto odstavili služební automobil a spěchali za nimi. V tu chvíli už oba muži čelili důrazným výtkám silně nespokojeného svědka, který šel okolo. Za jejich chování jim vynadal a upozorňoval je, že jeho předci kvůli obraně svobody proti nacistům bojovali a také umírali. Dvojice před přicházející hlídkou tvrdila, že pouze mávala odcházejícím kamarádům. Na to ale rozčílený čtyřicátník odpovídal, že jsou oba muži zbabělci, kteří se ani neumí postavit čelem ke svým skutkům. Strážníci měli za to, že se dvojice mohla dopustit trestného činu, mladíci navíc hlídku neustále uráželi a odvolávali se na blízké přátelství s jedním ze současných poslanců. Strážníci oba podezřelé muže předali policistům a hrozí jim vězení. Veškeré informace podal mluvčí městské policie Jakub Ghanem. Moc krát děkujeme a taky zdravíme. No, tady je, přátelé, úplně jakoby jasná věc. No, provokace a to, že si myslíte, že na vás někdo nemůže, může skončit i tak, že vy skončíte za mřížemi. Tak prosím vás, hlavně s úsměvem a s dobrou náladou a taky s dobrou muzikou. O to se postará Free Radio. Před námi BB Rexa a taky Alan Walker.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

Největší porce muziky na přání začíná už po 17. hodině, pomaličku se nám to blíží, přesný čas ze studia Free Radio, 16. hodina za pár vteřin, 50. minutka. No a chystá se pro vás ještě hit Dientes od J Balvina. Takže před námi J Balvin, Usher, DJ Khaled a další hity, které už nás pomaličku přiblíží k 17. hodině. Freebox.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM.

0: Mám na Free Radio, přesný čas 16. hodina 56. minutka.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jedeme dál. Nádherné odpoledne, nejlépe bez stresu, v naprosté pohodě, s hromadou peněz na kapsy. Zkrátka, super odpoledne a hlavně dobrou náladu přeje Free Radio 107 FM. Krátce před 17. od mikrofonu zdraví moje maličkost Lukáš Bartl a je jasné, že po 17. startuje Freebox a to už bude spolupráce mezi Free Radiem a všemi našimi posluchači. Takže pomalu přemýšlejte, co tam dneska zahrajeme. Já jsem připravil další dávku skvělých hitů, například Groove Through Adversity, Do Jacket a taky Pitbull. Na závěr odpolední free party taky Felicia a My System. A o další horkou novinku z hitparády Collide se postarali Glockenbach a taky Callum Scott. Free Radio 107 FM, krásné odpoledne.
2: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Mr. Worldwide.

0: Box na Free Radio.
1: 8 minutka po 17. hodině, ano, pokud koukáte na Kosala, říkáte si, kde je Freebox, kde je, tak už je tady konečně, ano. Od mikrofonu zdraví Luky, nepřeji vám krásné odpoledne a v tento okamžik už vás vítám na startu dalšího Freeboxu na 107 FM. Dneska tady úterní Freebox s datem 6. října 2026, svátek slaví Hanuš, Hanušům přejeme všechno nejlepší. No a na začátek Freeboxu rovnou muzika, první kousek Serotonin James Hype a druhý kousek, tuším, zdravíme z Rokycan, takže někdo z Rokycan. Hnedka druhá skladba na startu Freeboxu už bude vaše hudební přáníčko, aby jsme to dneska všechno stihli. Tak jdeme hnedka za startu k těm objednávkám. Zdravím Free Radio, prosím o zahrání skladby Becky Hill Multiply. Je to speciálně pro Honzu Ludvíka. Zdravíme ho z Rokycan, díky. Tak my zdravíme Rokycany, zároveň taky Honzíka Ludvíka. No a hned druhá písnička ve Freeboxu dnes pro Honzu a bude to Becky Hill a její pecka Multiply. Užívejte hezké odpoledne, diktujte muziku podle sebe. Vybírat můžete na telefonní lince 790 107 107, k tomu taky v naší aplikaci, anebo napište do studia na studiový e-mail, tedy studio@freeradio.cz. Hlavně ať jste happy, nemáte stresy a máte super odpoledne. Jdeme na Freebox!
0: Free Radio. Hudební noviny.

0: mind. Attention. Našli se prachy, hledal se majitel. A majitel byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude úplně.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
0: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: Rádio 107 FM, k tomu taky Freebox, aktuálně ze studia Zdraví Lukin, no a posílám všem dobrou náladu a taky vaše oblíbené hity. Před námi informace z dopravy, mrkneme taky na počasí, o muziku se postarají Beachback a Sary. Od Romana skladba Asteroid, Romče napsal: Zdarec Luke, projíždím zrovna přes Brno, tak jsem si říkal, že bys mi mohl zahrát nějakou tu pecičku. Posílám prosím pro ženu, tobě do rádia a všem, co jsou na cestách jako já. Díky, s pozdravem Roman. Roman potom napsal PSK, Beachback, Sary, Asteroid, Luke, díky. Romane, taky děkujeme, Asteroid za okamžik, k tomu ještě Jubel, Don't Kill My Vibe. A s další peckou potom novinková Cardi B a její Aha. Největší porce muziky na přání pokračuje za okamžik. Teď rychlý pohled na silnice. Je tu doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jezděte v klidu a v pohodě, pokud nemusíte, tak dneska přes centrum raději ani nejezděte a teď se podíváme na ty komplikace na trasách, přes které pojedete, nebo na těch hlavních trasách, které by vás ještě mohly zdržet. Na Brněnsku opatrně u Jehnice ve směru na Vranov, tady zasahují záchranné složky u havárie osobního auta, projíždějte velmi opatrně. Na dálnici D1 na 194. kilometru ve směru na Prahu stojí u granice dvě auta po nehodě. Místo je s opatrností průjezdné, ale buďte opatrní. V centru města Brna odpolední špička, doznívání odpolední špičky, stále ještě velmi silný provoz a komplikace na jihu Brna, vidím tady na Zvonařce, vidím tady taky na Opuštěné, na Hladíkové, na Heršpické, no v podstatě Vídeňská a Jihlavská Poříčí, taky nám stojí Hlinky, koukám taky na Bauerovu ulici, kde je hlášená kolona, k tomu samozřejmě Žabovřeská a Knínská, tady to je 100% spolek na to, že tam kolona bude. Další kolony hlásíte aktuálně Milady Horákové, Koliště, Lidická směrem do centra, začíná se to štosovat taky na Nových Sadech, komplikace hlásíte na Hněvkovského a na Zvonařce, no a velmi silný provoz opět Židenice, to znamená buďte opatrní, ať už je to Táborská ulice nebo taky Gajdošova. Jezděte v klidu a v pohodě, nejlépe v doprovodu Free Rádia a pokud máte další informace o tom, co se děje na silnicích i dálnicích, klidně nám dejte vědět. Využijte k tomu dopravní linku Free Rádia nebo rovnou naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teploty v Brně aktuálně mezi 22 a 23 stupni, na večer mezi 18 a 19 teploty okolo 18 stupňů Celsia, západ slunce dneska 18:22 a noční teploty se budou pohybovat pouze okolo 8 stupňů. Ani během večera, ani během noci nemáme hlášené žádné srážky. Zítra očekáváme podle předpovědi dopoledne oblačno, odpoledne méně oblačnosti, snad až na polojasno. Nejvyšší teploty během dne zítra 21 až 23 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty padnou opět na pouhých 10 stupňů.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žertinově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
1: Hrajeme pod

0: Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Viděl jsi to?
9: A co, jako?
8: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
9: No má bejt.
8: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
9: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
8: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
9: Radši dopij, ať to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
10: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Free Radio 100.

0: Posloucháte Free Radio 107 FM a v telefonní lince doufám, že se ozve někdo z vás. Halo, halo, kdo pak je tam? Free Radio, prosím.
1: Zdare, zdare, Janek, nebyl to double, než zřítej.
0: Janek volá?
1: Janek volá, jasně.
0: Žanku, já mám pro tebe dobrou zprávu. Double Freečka,
1: Double Freečka. Super, ale asi mě vypadne signál, tady na tomhle místě vždycky vypadává.
0: Na tomhle místě vypadává, kdyby za hrou vypadl obratem, volej znova, musím tě ještě zapsat do tabulky výherců.
1: Jo, dobrý, tak chviličku, teď jsou na červené za minutku, budu ready asi, jo?
0: Tak kdyby za hrou vypadl, tak ti gratuluju, Darek máš samozřejmě tady ve studiu Free Radio. Tušíš aspoň, co jsi vyhrál?
1: Vůbec teďka poslední dobou se nevnímal, takže nevím, o to se hraje, ale dobrý.
0: Mám pro tebe krásný dáreček, pozorně poslouchej. Mám pro tebe 2 hodiny kulečníku a pizzu k tomu zadarmo a to vše do biliard klubu Yellowfish v Brně v Kohoutovicích. Bereš?
1: Beru, pecka, pecka.
0: Bereš, pecka. Kdy jsi to hrál naposledy, prosím tě? My občas jako s klukama zajdeme. Jak často chodíš ty na kulábr?
1: Ty jo, kulec jsem hrál dobrých takových 7 let.
0: No a s kým hráváš, nebo s kým jsi hrával, když jsi hrával? Kamarádi, partnerka?
1: Sorry, slyšíme se, já nevím, jestli ten signál je marný furt.
0: Teďka tě slyšíme dobře.
1: No, já tě moc neslyším, ale sorry, tyjo.
0: Dobře, v pořádku. Žanku, měj se krásně, já si tě zapíšu do tabulky. Kdyby to vypadlo, volej znova, měj se, ahoj.
1: Díky, měj se, zdarec,
0: zdarec. Zdarec, čau. No a my, přátelé, my si budeme užívat dál pohodičku na Fríčku. Kdybyste někdy měli podezření, že tu písničku slyšíte po druhé, tak to zkuste. Ano, někdy je to deja vu, to se stává, to je normální věc, ale někdy je to taky další výhra na Free Radio. Tak ať vám to neuteče.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. To

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
3: Free Radio. Free Radio.

0: Martin Garrix a Moty. Virus. How about now? Virus.
1: Krásný podvečer, krásné odpoledne, ať už se cítíte jakkoliv, někdo se cítí tak, že už by šel radši spát, protože je unaven, že jo, práce, povinnosti, dneska dokonce taky komplikovaná brněnská doprava, pokud jste třeba jako v práci za volantem, ať už je to MHDčko, nebo vozíte lidi jako taxikář, nebo vozíte jídlo, pizzu, burgery, tak si myslím, že toho máte dneska takzvaně plný zuby. Takže na večer špetka dobré nálady a taky energie.
2: Freebox na Free Radio.
1: 18. hodina odbyla, ve Freeboxu před námi například Christian Marky a Solea, je tady připravená petarda Summer is Magic. Další objednávku posílal Jirka, napsal, šlo by nějakého Timmyho Trumpita, s pozdravem Jiří. Jiříku, mám po ruce Wickham One, posílám Wickham One, Timmy Trumpit. Další objednávka, která dorazila dnes do studia Free Radio, je od Tomáše. Ahoj Luky, prosím tě, zahraj Kygo, Sandro Cavazza, Happy Now. Je to pro ty, co si užívají ještě pár hezkých dnů a je to taky pro moji nejlepší kamarádku a kámošku z Plzně, Anetku. Čekám jí na Facebooku, tak ať si taky užívá pár hezkých dnů. Děkuju, s pozdravem Tomáš. Tomáše zdravíme, posíláme Happy Now. Super náladu a příjemný poslech přeje Free Radio. Před námi tedy Kygo, Timmy Trumpit a taky Christian Marky a Solea. Užívejte si Freebox naplno.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Je dobře, že ladíte Freebox a Free Radio. Ze studia Free Radio zdraví Lukin. Pro všechny posluchače posíláme další hity a hlavně pozitivní náladu. A taky muziku, která vás baví. Jdeme dál, Freebox pokračuje.
1: Freebox na Free Radio.
0: 8 až 9 minutek po 18. hodině je tady prostor pro telefonáty. Jdeme rovnou na telefonní linku. Kdo je tam? Halo, halo?
2: Honda, čau.
0: Honza, Honzo, zdravím tě, přeju krásné odpoledne. Jaký jsi měl úterý, nebo jaké máš úterý ještě teď?
2: A tak relativně hezký den, jako.
0: Relativně hezký den, relativně v pohodě.
2: Jo, teď trošku mě tady straší. U rohlenky to tady nějak tak všechno se brzdí, už tady je vlastanička, tak nevím, co tady děje. Tak radši si jedu na starou, ale myslím si, že ta kolona už začíná pěkně stát.
0: Začíná to pěkně stát, já to tady vidím taky, ale důvod neznámý. Já mám pocit, že tam byly nějaké jako události na dálnici D1, snad asi někde jakoby na úrovni Velešovic, ale nejsem si úplně jistý tou informací. Nerad bych poslal do éteru něco, co není pravda, ale ta kolona je tam právě přes Holubice na úrovni Tvarožné docela dlouhá. Po staré je to něco kratší, tam je to po Holubice a pak už to jakoby jede, ale nevím, prostě ještě pořád nevím ten důvod, proč to stojí na dálnici D1. Budu to zjišťovat. Každopádně i tobě, Honzo, trpělivost a můžeme tě poslat do auta muziku. Co vybereš, co si pustíme?
2: Tak já bych něco pěkného italského, aby to bylo svížný. Sara Perket, Jamo.
0: Máme připraveno v novější verzi, ano, DJ Matrix a taky Karolina Marquez, Sara Perket, Jamo. Komu zahrajeme, kam to poletí?
2: Tak já bych to nechal zahrát své dceři, která je trošku jakoby nešťastná, že to je italská písnička a není to nějaká K-pop. Tak aby měla trošku radost, tak jí to pošlu. A pak bych to nechal ještě tak nějak těm, co tady musí takhle nějak tak stát v té koloně. No a já nevím, jestli jako tak jako před volbama je to optimální, ale dneska jsme měli Andreje v Brně, tak bych mu to poslal na dálku taky, kdyby užívali ho z Brna, tak aby mu to pěkně svížně utíkalo.
0: Aby nestal taky v koloně někde a neposlouchal Free Radio. Možné je všechno. Každopádně, dcerku zdravíme. Dcerka není nadšená z té Itálie, ale něco z toho K-popu tady taky vyhrabu, takže můžeš vzkázat dceři, že na Free Radio se postaráme o všechno, jo?
2: Tak to je úžasný.
0: OK, díky moc za pokec,
2: proto
0: šťastnou cestu.
2: Taky poslouchám, že? To je jasný.
0: Děkuju moc krát. Tak ještě jednou, mějte se hezky oba dva, šťastnou cestu a zase někdy příště tady na Free Radio.
2: A jinak to stará, už teda taky pěkně stojí. Dívám tam, najíždím z rohlenky zrovna a taky kolona až na kopec.
0: Vidím to tady, ano, vidím to tady. Bude to tam na delší dobu, ale říkám, je to po Holubice, pak už je to pryč, takže aspoň k těm Holubicím, tak nějak.
2: Jo.
0: Šťastnou cestu, Honzíku, díky, ahoj, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Přátelé, slyšeli jsme další telefonát přímo z terénu, přímo od vás, od lidí, co máte právě tyhle ty normální denní problémy, denní komplikace. Na nákupu fronta, že jo, otevřená kasa číslo 1, všechny ostatní jsou plný, že jo, všude fronta, všechno vás zdržuje, pomalu to nestíháte, máte z toho stres a takovou tu vnitřní nervozitu, takový to napětí, prosím vás, zkuste to hodit za hlavu. Ten stres vám k tomu nepomůže, ta pokladna se neuvolní, ta kolona se nerozjede o 10 minut dřív, jenom protože se budete stresovat. Takže tak jako řekl bych až skoro drobná povinnost na večer naladit 107 FM a užívat si pohodičku na fríčku společně s námi a s těmi posluchači, co vybírají songy, volají do studia a skládají společně se mnou ten večerní playlist tak, aby jsme se to užili a tak, aby nás to bavilo. Takže ještě jednou, všem fríčkařům super večer!
1: Free Radio, hudební noc.

0: byla spolupráce s názvem Everything's Alright, všechno v pořádku, Aztek, DJ Koko, taky Card D. Před námi objednávka z telefonní linky Free Radia 790 107 107, pokud byste chtěli taky vybírat, tak volejte na stejné telefonní číslo a my se jdeme podívat, kdo pak se nám ozve na druhé straně. Halo, halo, Free Radio, kdo pak je tam?
1: Čau, posloucháš Martin.
0: Martine, vybíráš další petardu v dnešním playlistu, já děkuju za to, že posloucháš a navíc, že jsi zavolal, abys mohl vybrat další song. Co to bude, co si pustíme, pro koho zahrajeme?
1: Jimmy Trumpet, Ale Farben, ale teď nevím přesně tu písničku.
0: Je to novinka, Chase the Feeling, máme připraveno, pro koho zahraješ?
1: Pro všechny rybáře, pro všechny u vody, protože už to sice už taková letní není, pro všechny flíčkaře, pro všechny kastu, je pro tebe.
0: Moc krát děkujeme za výběr písničky a přejeme ti krásný podvečer s Free Rádiem. Ahoj!
1: Díky, čau! Free Radio! Free Radio! Free Radio!

0: love you, baby.
1: Smích na konci skladby, ano, v několika hitech to je, například taky u Thrilleru od Michaela Jacksona je na konci takový ten pekelný smích. Já si myslím, že ten smích je tam dobrý. Pro vás, pro všechny připravená ne dobrá muzika, ale výborná. Mám tady další vzkazy a objednávky, k tomu jsou připravené i informace ohledně brněnské a mimobrněnské dopravy, mrkneme se i na počasí. No ale teď zpátky k tomu, co objednáváte. Mám tady další vzkazy, zdarec Lucerino, zdraví Michal Bajkero z Líšeň, vyber mě tam něco od DJ Tiesta, je to pro všechny, kteří ladí, a taky pro tebe, díky. Já moc krát děkuju Michalovi za objednávku a zdravíme všechny, kteří dneska ladíte Freebox. Ty jsi to připraven se skladbou Una Velita. Strejda Tiesto, jak ho přezdívám já tady na Free Radio za okamžik, i se skladbou Una Velita. Další objednávka, ahoj, zdraví Radek. Radku, my tě zdravíme. Radek ze Šumperka. A rád bych nechal zahrát něco od Prodigy, výborně. A je to všem fríčkařům pro pohodový večer, díkec. Prosím vás, já bych chtěl jenom říct, že Radek ze Šumperka to naprosto trefil. Tohle jsme 100 let nehráli a je to výborný. Takže taky dneska taková třešnička na dortu v podání Prodigy z Cardi Breathe. A o další kousek se postaral pan Cyril, který remixoval skladbu Only Time od Annie. Hudebně jsme připraveni, Freebox na Free Radio s Lukinem za okamžik pokračujeme, teď ale rychlý pohled na silnice.
2: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
3: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
1: Společně s Free Rádiem opět vyrážíme do terénu, kontrola silnic i dálnic. Máme tady stále ještě několik překážek, které by vám mohly zkomplikovat cestu domů, třeba z práce. Opatrně na Brněnsku u Jenice, je to ve směru na Vranov, tady zasahují záchranné složky u havárie osobního auta, projíždějte opatrně. Dálnice D1, 194. km ve směru na Prahu, tady stojí u hranice dvě auta po nehodě, místo je průjezdné s opatrností. Zatím nemám informace o tom, co se děje na dálnici D1 směrem na Výškov, ale máme tam dlouhatanskou kolonu. Dneska jsme to tady rozebírali, když volal posluchač Honza, objednával muziku, tak říkal, že po staré to taky moc nejde, zkoušel to právě u Rholenky střihnout na starou, no a tam je taky kolona, ale bude o něco kratší. Takže trpělivost právě v tom úseku někde už od Bedřichovic, na dálnici D1 tam se dobržuje do té kolony a ta se nám táhne přes Holubice až za Velešovice. V tomhle úseku dálnice D1 buďte opatrní a pro jistotu nohu z plynu. Snad by to mělo být z té dopravy všechno, jinak odpolední špička ta začíná uvadat až teprve teď. Průjezdné Brno už pomaličku je, zmizely kolony okolí Vaňkovky. To znamená velmi komplikovaný úsek dneska odpoledne, opuštěná zvonařka Hladíkova, už je tam celkem klid, uklidnila se i situace na Hněvkovského a na Černovické, takže Komárov projedete bez zdržení a v pohodě. V Židenicích se nám situace taky uklidnila, Gajdošová průjezdná, ale na Táborské zůstala viset kratší kolona, takže na Táborské ještě očekávejte zdržení. No a vidím tady kratší kolonu ještě v okolí na Nových Sadech, v okolí Nádražní ulice, taky na Kolišti silnější provoz v okolí Moravského náměstí, očekávejte silnější provoz taky ještě na Vídeňské ulici, v okolí Mendlova náměstí a Vídeňská Poříčí na křížení tohoto místa. Očekáváte silný provoz podobně jako na Kninické ulici, kde se nám ještě štosují autíčka a ztráta je tam okolo 5 minut. Takhle vypadá tady aktuální dopravní situace. Já vám popřeju hlavně bezpečný dojezd do vašeho cíle a pakliže máte další informace nebo třeba novinky, tak volejte na dopravní linku Free Radia nebo využijte naši aplikaci. Děkujeme.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Máme zhruba 12 minutek po západu slunce, teploty už padají dolů, Brno hlásí aktuálně teploty okolo 20 stupňů Celsia, v noci ani během večera nemáme hlášené srážky, ale noční teploty se propadnou na pouhých 8 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku dne oblačno a zataženo, odpoledne potom méně oblačnosti skoro až na polojasno, teplotní maxima budou zítra mezi 21 a 23 stupni a zítřejší noční teploty padnou opět na pouhých 10 stupňů Celsia.
4: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.
1: 18. hodina 35. minutka, teď nás čeká rychlý přesun od informací z dopravy a informací o počasí zpátky do Freeboxu a zpátky mezi vaše oblíbené hity. Připravená je Enya Only Time Cyril Remix. Mám tady taky objednávky na Prodigy, které posílal dneska Radek ze Šumperka. Zdravíme. No a k tomu Streda Tiesto, výběr od Michala Bajkerose z Líšně. Díky za vaše tipy, díky za vaše objednávky a všem fríčkařům, ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, přeju super večer. Tohle je vaše oblíbená muzika. Pokračuje Freebox.

0: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
0: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice.
8: Je čas optimalizovat.
9: Přijmete to riziko?
8: Ale je to na
10: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Freebox na Free Radio.
2: Kalendáři dneska 6. říjen 26, svátek slaví Hanouš, ještě jednou za celý tým Free Rádia a přejeme všechno nejlepší a posíláme krátce před 19. večerní taky další hity. Před námi Griffin a jeho World Away. Verunka objednává Shakiru, ahoj Luky, dneska stres, ale večer už jsem se dostala do takové té domácí pohody. Ještě hodím pračku, nechám si objednat písničku a pak už jenom telka a leháro. Zahraj prosím tě Shakiru, zů, děkuju Verča. Veroničko, krásně jsi to napsala. Hodím pračku, pak už jenom leháro. Ať už máte dneska večer jakýkoliv program, povinnosti a nebo leháro, tak ať vám to jde lépe od ruky, posílám tam další muziku. Verča teda vybírá Shakiru, Zoo a z novinek se objeví taky Boris Brejcha. Don't stress your mind na 107 FM, takže přátelé, žádný stres, široké úsměvy, happy jak na grepy a ladit Freebox, pokračujem dál.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio 107 FM.

0: dámy a pánové, Boris Brejcha, taky zpěvačka Čemu taj Sage, skladba Don't Stress Your Mind. Já vám přeju pohodový večer a hlavně příjemný poslech. Pokračuje Freebox 4 minutky po 7 večer.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Tohle je novinková Sigma společně se Sigmou, tedy s projektem Sigma, taky America Foster jako zpěvačka, která doplnila vokál právě k této novince Watching You. My se podíváme na další vzkaz a objednávku, tentokrát je tady prostor pro telefonáty do studia Free Radia a rovnou se taky zeptám, kdo další se dovolal. Halo, halo.
1: Dovolal se Tomáš Werner.
0: A Tomáš taky vybírá další skladbu. Tome, co si dneska pustíme, pro koho zahrajeme, je to na tobě.
1: Dneska si pustíme Bena Kristova Tabu.
0: Dobře, jdu to připravit. Pro koho zahraješ?
1: Pro fotbalový nároďák. Dneska hrajou s Angličanama. Tak doufám, že vyhrajou. Pak to budu, a potom to bude pro tebe. A pro rodinku Guldovic.
0: Tohle byl dneska, Tomášku, vzkaz s písničkou.
1: A zeptám se, tě budeš se koukat?
0: Já nebudu sledovat dneska utkání nároďáku. Nestíhám, Tomášku.
1: Tak nevadí.
0: Nevadí, když tak mi zítra řekneš, jak to dopadlo, ne?
1: Já, když tak ti zítra řeknu, jak to dopadlo.
0: Seš moc hodnej, fandíme poctivě, já to bohužel dneska nestíhám, mám ještě spoustu povinností po vysílání, ale věřím tomu, že se dozvím výsledky.
1: Ale jen tak jednak... poslední otázka na závěr, jak to typuješ?
0: Já to typuju, kamaráde, já to typuju na remízu, no. Já vím, že to není jako to správný, ale já si myslím, že utkání skončí 1-1.
1: Tak tomu se přikláním.
0: Dobře, tak máme prohozený i vlastně tipy na utkání fotbalového národního týmu. Tomášku, děkuji za příspěvek, posílám Bena Kristova a díky za připomínku dnešního zápasu. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky, Lukášku, ahoj.
2: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.

0: Největší porce muziky na vaše přání, to je Freebox na Free Radio, který pro vás vysíláme od pondělí až do čtvrtka, každé odpoledne, každý podvečer mezi 17. a 20. hodinou večerní. Za malou chvilku už Lukyho vtípe, který bývá připraven na půl osmou, ale teď mají přednost volající, takže jdeme rovnou mezi vás. Kdo pak se dovolil jako další? Halo, halo?
1: Čau, Jitka, tady Jarek a Míška a Vlastič. Voláme od garáže z Brna z Platiny a krásně si užíváme to, jak tam teďka furt posíláš ten automatický session muziky.
0: Já teda teďka jsem úplně nerozuměl tomu, co si chtěl Jarku říct. Já posílám automatický co, prosím tě?
1: Session muziky, jakože sérii muzik. Sérii písniček, jako bylo to krásný sérii.
0: A proč automaticky? Teď já tady sedím, kamaráde, a s každou tou písničkou mám docela dost práce, tak jak automaticky jako?
1: Vypadalo to tak. To je jedno.
0: Počkej, vypadalo to tak. Jako tak já tady sedím celý večer, moderuju tady písničky na přání a zvenku to vypadá jako automat?
1: Jo.
0: Aha, tak to chce asi víc telefonátů, nebo jak to mám udělat, aby to teda nevypadalo jako automat?
1: To je jedno, hele. snažíme se dovolat asi hodinu snad, jo?
0: A dobře, ale tak tady jsou jiní lidi a jiní volající.
1: Ustazeno, nebo volání, to je jedno. Ale přejdeme k hudbě, ne? Nebudeme rozebírat.
0: No já potřebuji odbourat ty věci, co jakoby nevím, já to zvenku nevím, já zvenku nevolám dovnitř, takže pokud ses nakonec dovolal, tak linka funguje, techniky volat teda nemusíme, nemáme. A to, že je tam občas obsazeno, to se na telefonní lince do studia, kam volají lidi s písničkama na přání celý večer, to se stává. Navíc tady můžu mít taky telefonát s někým, s kterým třeba řeším dopravu s tím člověkem. Volají lidi, kteří třeba nechtějí písničku, ale chtějí něco vzkázat, nemají zapsanou třeba nebo si nepamatujou linku dopravy, tak mě to volají přímo na toto telefonní číslo. A my když tam třeba 5 minutek rozebírá, máme nějakou havárku, tak se bohužel stane, že máme 5 minut obsazeno. To je mi moc líto, Jarku. Teďka máme tebe na telefonní lince, teďka je tvůj čas slávy a ty můžeš pozdravit koho chceš a taky vybrat další skladbičku. Tak je to tvoje.
1: Takže krásný večer všem, celým Brnu a hlavně jednomu takovému řidičovi a jezdí si ta jedna zrzavá přerostlá. A přejeme mu krásný večer, ať se mu jezdí a doufáme, že jestli nás slyší, tak pošle něco naproti.
0: Je to všechno ze vzkazu?
1: No, od Míšky, od Vlastíka a od Jarka. To už. Ano. A samozřejmě všem posluchačům a tobě nejvíc, Lukine.
0: Moc krát, díky. Já děkuju, já pořád jako Jarku.
1: Ta práce je těžká.
0: Teď ano. Přímo teď docela jo. Já, Jarku, nevím, kdy budeš končit. Já, když se nadechnu, tak ty začneš mluvit. Když nemluvím já, tak nemluví nikdo. Takže je to ze vzkazu všechno.
1: Je to vše krásně.
0: Je to perfektní. Já ti moc krát děkuju. Pozdravuji všechny jmenované u garáže, tebe, Míšku a ostatní. Díky moc, že posloucháte Freebox. Teď už konečně Armin van Buuren a taky Timmy Trumpet. Jarku, měj se krásně. Zdravíme všechny přátelé a kamarády a zdravíme tě ke garážím s touhle písničkou Anita. Měj se hezky. Ahoj.
1: Ty taky, ahoj.

Hladíte Freebox na Free Radio, Armin van Buuren a Timmy Trumpet, dneska Anita, hudební výběr přímo od Jarka, Jarkovi děkujeme, no a teď už Lukyho vtípek. Lukyho vtípek. Potkal jsem takovou obrovitánskou ceduli a na té ceduli nápis. V žádném případě neokrádejte, nikdy nepodvádějte a už vůbec nikdy nelžete. Naše vláda totiž nesnáší konkurenci.

0: Hostující zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí a...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: Freebox na Free Radio.
9: Večer na Free Radio pokračuje, máme 7:45. Ve Freeboxu právě teď prostor pro telefonáty. Linka 790-107-107 opět volná a my se ptáme, kdo je na druhé straně. Halo, halo.
10: Já jsem tady Dalibor.
9: Výborně, Dalibore, krásný večer, vítám tě ve Freeboxu na Free Radio. Jak se máme, jak se ti vede?
10: No, je mi úplně báječně, zrovna jedeme s kámošem teďka zub, našli jsme plný košíky a právě tak přemýšlím, co bych tomu pustil. Možná by se i hodil třeba pokáč v lese, jako, že bychom mohli pustit. Je nebo to lalala, la, la, jako, jak jsem říkal.
9: Je to krásný nápad, pokáče na Free Radio, akorát nehrajeme a lalala, la, la, nevím, od koho myslíš, lalala. La, la.
10: Jo, počkej, ty nevíš, že nevím, od koho to je? No, tak já taky nevím, od koho to je, teď si nemůžu vzpomenout momentálně, no. Ale určitě tam vybereš něco dobrýho, věřím tomu.
9: Mám tady po ruce právě skladbu Mockingbird, Tiesto a Gabry Ponte společně, tak jestli může být tahle?
10: Jo, samozřejmě, to je super. Tak já to posílám jako těm osamělým frndám.
9: Jako tím to končí ten příběh tady tou větou? Je to ze vzkazu všechno, nebo budeš ještě zdravit dál, nebo mám...
10: Jo, je to všechno, možná ještě zavolám znova a zjistím si, jak se jmenuje ten song přesně.
9: Výborně, takže Dalibore, přeju krásný večer, gratuluju taky k tomu, co jste všechno našli a teď už Mockingbird, Tiesto a Gabry Ponte z Free Radia společně s pozdravem. Mějte se super, zatím čau, ahoj.
10: Tak jo, ahoj, moc děkuju, hezký večer.
8: První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Freebox na Free Radio.
1: Muzika, la muzika. Jedeme dál, dámy a pánové, objednávky se k nám hrnou a já se ptám, kdo další vybírá muziku. Halo, halo.
2: Ahoj, u telefonu Vlastní ze Slatiny. Bohužel tady sedím i s Jarem u té garáže.
1: V pořádku, hele, tam bude veselo, tam bude určitě veselo a určitě tam bude zábava, takže já tam zdravím úplně kompletně všechny. Jaká písnička by tě potěšila, co by to mělo být?
2: Já bych si dal Veronu, už na mě nečekej.
1: Můžeme dát Veronu. Máš tam věnování, pro koho to bude, na mě nečekej?
2: Jasně, bude to tady samozřejmě zase pro Míšu a Potárka, hlavně pro tebe a pro toho našeho zrzavého kamaráda, tak říká, že který to tady objíždí v Brně u Boltu. Ať se drží a ať nám hodí nějakou písničku na zpátek.
1: Výborně. Tak zdravíme taky všechny bolťáky a všechny řidiče a tímto v práci utíká. Kluci, vás zdravím ke garáži a posílám tam Veronu. Na mě nečekej a super večer s Free Radiem. Ahoj.
2: Čau.
3: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
5: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
3: Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

0: Box na Free Radio.
1: Veruna, na mě nečekej, pecka, která letěla přes éter Free Radia opět do Slatiny. Zdravíme tam celou tu partičku, celou tu bandu a jsem rád, že posloucháte Freebox. Takže ještě jednou ahoj, nazdar, čau. No a teď 19.55, za pár vteřin 56, ještě prostory pro poslední objednávky. Kdo pak je na telefonu? Halo, halo.
2: Karel, přeji krásný večer všem.
1: Karle, je tady prostor pro tebe na závěr Freeboxu, takže co dáme za muziku, pro koho zahrajeme?
2: Takže bude to DJ Lasta Julia a bude to pro všechny posluchače, kteří poslouchají oběma ušima.
1: Děkujeme moc krát, Karle, za výběr muziky. DJ Lasa, Julia, vše je připraveno. Já děkuji ještě jednou za tuhle skladbu a popřeju i tobě pohodový večer a pohodový zbytek dnešního dne. Měj se krásně a zase příště ahoj.
2: Děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Takže DJ Lasa, na závěr tato vzpomínka, Julia. Předposlední kousek taky Mark Korn a Semi Tu, dale. A nejlepší věci na závěr, tedy

0: všechny, co jste byli součástí dneska, co jste volali, psali a vybírali společně se mnou další hity a další muziku. Od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl, přihlásím se opět zítra, protože po 15. hodině spolu budeme pokračovat v odpolední free party. Do té doby se mějte krásně, žijte naplno, kdybyste chtěli někam na mejdan, tak jeďte ke garážím do Slatiny. No a to je ode mě z mojí dnešní mise opravdu všechno. Na závěr Timmy Trumpet, Mark Korn a taky DJ Lasa a zítra Freebox opět po 17. hodině. Do té doby se mějte hezky, žijte naplno a laďte Free Radio. Čau!
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

Pátečka Free Rádia. Pátečka Fríčka.

0: majitel Bill Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utržit.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
0: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Free Radio 107 FM.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
0: Vyhněte se těmto situacím.
2: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
2: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
3: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: Bill Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utržet.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula.

0: vyhrává 5000 korun. Správné číslo 079 010. To byl ten 5 litr, který ty gratuluj, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utrženo. Je,
0: nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.